Ústecky naběhnou. Není šance. To blízký podělej 5 let naspět. Varování jde dvě kombinace. Zůta já tandem generace. Tohle zní prošli fenomenálně.

0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním a děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice pryč.

tohle je mozkový plach. My stojí, já volám výtah, ty volej sanitku a volej fízla. Padej od mámy dolů, padej z hnízda, venku je město a to je výzva. Chápeš, ty ryku, to musíš vzývat, když se začne stmívat.

0: můžete říct při koncertu, ale zároveň při romantickém večeru.
1: Mark Manek, no a kreativitě se mezi dnes ráno rozhodně nekladli.
2: Čau.
3: Pojď na to.
4: No, hele, ta hlavní část sice byla dobrá, ale doufám, že afterparty bude lepší.
0: To zní jak balící hláška z Temu, kámo.
5: Tak tenhle výkon byl normálně na cenu anděl, ty ve, ten drop.
2: Tak. Ruce nahoru.
1: No jo, ale takovej, i když musím říct, že trošičku nechtěný pík dnešního rána se poved Pajkymu.
2: Takový tři typický, spocený jak prase. Teď mi to vypadlo.
0: Jakože úplně náhodou, nechtěně, řekneš něco, co tam tak sedí.
1: To je svým způsobem vlastně úplně geniální. Každopádně my se slyšíme zase zítra ráno.
0: Od 6 do 9, tak čus.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: Kong.
1: Šel pštros s pštrosici a s pštrosačaty pštrosi ulici.
2: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

Ahoj, tady je Roman a se mnou další souhrn přehledu zrádců druhý epizody na rádiu Spin. Na snídani tentokrát nedorazila porodní asistentka Jitka. Zrádci se rozhodli, že mezi sebe přizvou Anelí. Nevím jak na vás, ale na mě Anelí působí jako zrádkyně s velkým Z. Má rysy Nicole i my zároveň, tak uvidíme, jak daleko to dotáhne. Mega zajímavá byla ve druhé epizodě i mise. Vnesla velký rozkol mezi jednotlivý hráče. Podívejte se na to ve druhé epizodě, pokud jste ještě neviděli. Bylo to drama. V obrovský drama. Stejně jako u kulatýho stolu, kde se všechno tentokrát točilo kolem numeroložky Moniky. Ta nakonec argumentaci neustála a byla z hradu poslána do vyhnanství. Koho nová trojice zrádců zabije, se dozvíme ve třetí epizodě. Tu můžeš sledovat v premiéře na Prima Plus každou středu večer nebo každou neděli večer na Primě. Budeš u toho?

0: 5 hodin 55 minut, máme tady středu 30. září, svátek slaví Jeroným, tak přejeme všechno nejlepší.
1: A samozřejmě klasicky všemu Rádia Spin přejeme krásný dobrý ráno.
0: Hey yo! Good morning!
1: Krása, na co dneska mrknem domečku?
0: No tak my se mrkneme na možný nový evropský moře.
1: Evropský moře, jo?
0: Na
1: tak to se těším.
0: Moře. A bude to vlastně jako kousek od nás, takže se nechte překvapit.
1: No ok, potom včera jsme se mrkli na beef mezi Hektorem a Izem ohledně toho jeho ukřižování v O2 aréně. Tak se mrkneme na to, co na něho říká samotný arcibiskup.
0: No, takže se podíváme, jak tahle ta kauzička pokračuje. Po dlouhý době se taky zastavíme u Spidermana. No, dlouho jsme si nepokecali o tom, takže dáme si takovou jenom chvilku s Marvelem.
1: Dobrá, pak si dáme klasicky poznávačku, voice slipíčka.
0: Máme pro tebe taky free stupenky na Zrádce.
1: Tak stay tuned, jak tady mám napsáno, a jdem se mrknout na počasí.
0: Musíš přeložit. Nebo přeložit, no přečíst to správnou výslovnost.
1: Zůstaň naladěn.
0: Takhle je to správně, přesně tak. Zůstaň naladěn s Rádiem Spin. Jo, ale víme, proč to tam píšeme. Každopádně, když se podíváme na počasí, tak aktuálně by mělo být venku jasno až polojasno, teploty kolem 11 stupňů Celsia. No a odpoledne počítej s tím, že bude dál jasno až polojasno a opět vlastně dost podobný počasí jako včera.
1: Jo, ono obecně jako celý tento týden by mělo být úplně stejně jako pořád.
0: Mimo víkend, no, klasicky.
1: Krom teda víkend, ano, protože to bude prostě míň, a co se dá dělat.

0: Dáváš si Radio Spin, Krištof, Dom s tebou. A ty jo, musím říct, že už teďka nám trošku někdo hodil takový maličký pomyslný vidličky do našeho prvního vstupu, poněvadž a jelikož. Možná si pamatujete, že zhruba třeba tak 2-3 týdny zpátky se tady řešilo s Dominikem jedno takový témátko.
1: Je to přesně tak. 2-3 týdny zpátky jsme tady spolu řešili, co byste chtěli letos k Vánocům. No a cinknul nám Lukáš s tím, že by si přál letos skateboard. No a my jsme mu ten skateboard dokázali zařídit, protože nám cinknul do Radia Spin Jindra, že se mu nějaký skateboard válí ve sklepě, no a tím pádem jsme se domluvili, že nám ho sem přiveze a že ho tomu Lukášovi pošleme. No a my se ho poslali.
2: Český bovnou přišel ve štutek, moc děkuji Radio Spin, všem vám tam a moc děkuji takový samozřejmě Jindrovi.
0: Bráško, my taky děkujeme jak Jindrovi, tak tobě, protože to je přesně to, co nejvíc milujeme tady na Radio Spin. Ale máme tu ještě jednu takovou celkem důležitou životní zprávičku od Lukáše.
1: Lukáš nám pár minut zpátky volal a říkal, že jeho máma prostě v tuhletu chvíli rodí. Což takhle jako ve středu ráno prostě je docela dobrý plán, že? No. Co si budeme povídat? No a Lukáš si říkal, že by bylo super mámě takhle přes rádio popřát, ať to všechno dobře dopadne a zahrát jí písničku. Já jsem byl takový jako opatrnej, protože se moc netěším na to, až mi Roman vyhubuje, že tady hrajou písničky na přání ráno. Ale říkal jsem si, ale když máma rodí.
0: Přesně, tak to stojí za to.
1: Přesně tak, tak Lukáši, pojď popřát mámě.
2: Mami, všechno dobrý k porodu a mě se moc hezky a ať to všechno vydaří. Posíláme Kalina.
0: No tak jasně, posíláme Kalina, posíláme srdečný pozdravy, ať to všechno vyjde tak, jak má a pojďte si ho tady společně užít.
1: A dejte vědět, jestli Lukášovi přišla na svět sestřička anebo bratříček.

0: Máme tady středu 30. září, svátek slaví Jeroným, tak ještě jednou přejeme všechno nejlepší. No a my se společně jdeme od Safíru přesunout dnešní poznávačce a na to se moc těším, kámo. Hezky.
1: Já se těším taky, protože dneska jsem ji neslyšel, vzal jsi si do režie ty, tak já budu tentokrát hádat společně se spinnerama.
0: No tak jo, tak můžete začít hádat za 3, 2, 1, teď.
2: Brácho, brácho, potřebuju zastavit, pusť to tady.
1: Tak to byla skvělá ukázka, tyjo.
0: Že jo, to je taková jako 4-vteřinová rychlovečka na začátek.
1: Jak z toho mám jako něco poznat?
0: No, to je čistě na tobě teďka. A nebo na spinnerech, hele, tady ti to pustím ještě jednou.
2: Brácho, brácho, potřebuju zastavit, pusť to tady.
0: A jestli ti třeba napadá, co by to asi tak mohlo být, tak klidně už tuhle chvíli můžeš začínat posílat svoje tipy, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní apky Rádia Spin.
1: Jako jestli tě napadá, co v té ukážce může pustit tady ten brácha, jo?
0: No, spíš takhle, jakože z jakýho filmu je ukázka, kde chtěl něco pustit tady.
1: A co chtěl pustit, Dominiku?
0: No, to poznáš.
1: Podle mě Daniela Vardaná ta froba.
0: No tak pustíme Daniela Vardaná ta froba, ale...
1: Už to tady, brácho.

0: Dobrý ráno, s tebou je Dom a taky Krištof, kterýmu jsem právě teďka zapnul mikrofon.
1: Děkuju, Dome, to si fakt hodnej. Jo.
0: No a my spolu pokračujeme v dnešní poznávačce, ve který hádáte jeden film, ze kterého jsme se tady pustili pár minut zpátky jednu ukázku.
2: Brácho, potřebuju zastavit, pusť to tady!
0: Musím říct, že Krištof zatím úplně moc nevěděl, ale...
1: Já jsem jenom dělal, že nevím, prosím
0: tě. Ježišmarja, tak jsi takováhle herečka.
1: Jediný, co mě zmátlo, bylo, že já jsem to asi v životě neviděl v českém dabingu.
0: Já jsem to asi neviděl v tom anglickém, ale musím říct, že děláš dobře, protože kdysi u tohoto filmu byl jeden dubbing, který byl naprosto famózní a oni to časem předabovali.
1: No jasně, to se děje pořád, že jo?
0: No ale nemělo by se to dít prostě.
1: Nemělo, ale co by se mělo dít, Dome, je to, že nám pustíš další dvě ukázky, abychom to poznali úplně jako do mrtě.
0: To není problém.
3: Vždycky, když si myslím, že už fakt nemůžeš být blbější, uděláš fakt něco, čím se úplně vykoupíš?
1: Vlastně nevím, jestli ta první ukázka byla blbá, anebo jestli ta druhá byla víc blbější.
0: No uvidíme, ale třeba ta třetí bude úplně nejblbější.
4: Víš, to je hluboce pod mojí úroveň hrabat do cizích věcí.
5: Zamčenej?
4: Jo, dobře.
1: Ano.
0: Tak tohle je přesně něco, co bych asi udělal já, ty vole.
1: Ale myslím si, že takhle už to je easy, jakože říkat, že ten film je z 90. a že tam třeba možná hraje jeden takový týpek, který ho nedávno naklonovali asi rok zpátky a jmenuje se Jim Carrey.
0: A měl tam zlomený zub a dělá mu tam parťáka jeden takový blondětej týpeček.
1: Takový Jeff Daniels jeden, no.
0: Tak to asi už nemá cenu říkat, hele. Hádej dál, máš na to ještě tak 3 minutky.

0: Rádore, posloucháš Rádio Spin, s tebou je Dominik Krištof, no a jdeme si konečně říct, co za blbý a blbější ukázky tady Dominik vybral.
1: Tak pojďme si je připomenout.
2: Vždycky, když si myslím, že už fakt nemůžeš být blbější, uděláš fakt něco, čím se úplně vykoupíš.
1: Já si myslím, že u týhletý bychom to mohli teoreticky zastavit, protože já si myslím, že už od týhletý ukázky je to naprosto jasný.
0: No podívej, já jsem ti střihnul třeba věci z apky, jo, tady všichni lidi se tady typovali, udělal jsem takový rychlý průlet jenom, protože vlastně všechno bylo správně, jo.
1: No tak ukáž.
3: Blbý a blbější.
4: Tak to je jasný, blbej a blbější.
5: Tak dnešní poznávačka, vůbec kluci, není o vás, rozhodně ne. Je to boží film Blbý a blbější.
1: Já mám takový pocit, že tenhle ten vtípek jsem tady dneska ráno slyšel taky.
6: Ale já si myslím, že to mohlo být o vás dvou, Blbý a blbější.
0: Kámo! Tak já nevím, co děláme špatně.
1: Já nevím, prostě jsi blbej a ještě blbější, nebo naopak, ty vole, prostě.
0: To mě zajímá, kdo je kdo teďka, ale myslím, že vám můžeme říct, že Blbý a blbější je samozřejmě správně.
1: Yes!
0: A teď jsem uraženej, kámo.
1: Jako já se taky cítím trošičku ukřivděně, ty vole.
0: Doufám, že jsi dal do poznávačky třeba nás dva, aby to o tom bylo, víš?
1: Hele, dneska ne.
0: Králové každýho rána prostě.
1: Dneska si myslím, že poznávačku budete mít ještě malinko těžší, aspoň teda si myslím, že pokud koukáte... Teda voice flip, no.
0: Ale
1: děkuju za opravu, já jsem, evidentně jsem ten blbější já dneska.
0: To je dobře, cítím se dobře teď.
7: Od druhý půlky 90. let na svoji první desku čekal až do roku 2006. Má hluboký hlas, nosí sluneční brejle a i když se narodil...

0: Dohrává nám Stein 27, Habibi. Posloucháš Radio Spin s Dobem a Krištofem, by the way. Stein teďka vydal nový track a celkem se mi líbí, jmenuje se Toulavej pes. Tak doufám, že ho tady třeba jednou budeme hrát. Každopádně, ty jsi slíbil něco o tom, že tady budeme mít moře.
1: Jo, budeme tady mít moře a dost pravděpodobně už brzo. Hele, já se tě zeptám na úvod, jestli jsi byl někdy v Maďarsku.
0: No, byl, jako jednou, když jsme se s bratrancem ve dvě ráno, když jsme hráli hry, řekli, že hele, byl jsi někdy v Maďarsku? A on říká, ne, já říkám, já taky ne. Tak pojedem. A asi za 4 hodiny jsme vyjeli do Budapešti na otočku prostě jenom autem. Takže jako byl, no, prostě ptáš.
1: Ty vole, to je crazy. No, protože se možná stane, že za chvilku v Maďarsku budeš moct jet k moři.
0: V Maďarsku k moři?
1: Mhm.
0: Jak jako k Maďarsku k moři? Jakože budou sypat to, jo, sůl do Balatonu.
1: Hele, vlastně od toho nejsi úplně daleko, protože kvůli vysokým teplotám se totiž mění chemické složení vody v Balatonu.
0: Aha.
1: A ten začíná díky tomu být slanější a slanější. Jo. Jenom pro porovnání. Před 50 lety bylo v Balatonu 450 mg soli na litr.
0: No.
1: Dneska už je to 35 gramů soli na litr, což je pro představu 7 žiček soli na 1 litr té vody, takže
0: okay.
1: Už je to poměrně jako hodně, hodně slaná voda.
0: To znamená, že se z toho stává moře.
1: Hele, a víš, že prakticky jo. Protože já jsem to včera schválně jako Google, abych vás obohatil o to, jak to vlastně teďka vypadá. A 35 gramů soli na litr, tak už je průměrný množství soli v normálním moři nebo oceánu.
0: A mě teď vrtá hlavu, jak se to jako stane, že se tam z toho děje moře.
1: Prostě se tam jako asi odpařují nějaký minerály, nějaký šutry, já nevím, okay. Co se děje prostě, ale jako asi takhle. Když je 40 stupňů ve stínu, tak asi prostě tam něco se tam děje, nějaká
0: něco

0: vole, v refrénu podle mě, ty vole.
1: Normálně zním jako DMX, ne? Prosím vás, posloucháte Radio Spin, středa 30. září, svátek má Jeroným, ale já jsem vám slíbil, že se podíváme ještě na to, jakou dohru má tady, je to beef vůbec, Hector versus Izomandias, prostě no, zkrátka a jednoduše, Dome, co se tam stalo?
2: Tak co se stalo, Izomandias měl pár dní zpátky dvě O2 areny po sobě. Mm-hmm. To, jako si budem, co si budeme povídat, jakože je to zasloužený, je to vydřený.
1: Je to tak.
2: Jenže Izomandias se vlastně na začátku těch O2 aren nechal tak jako pomyslně ukřižovat. Jakože měl tam prostě takový intro, kde byl na kříži prostě přidělaný a vyjel na stage.
1: No a Hectorovi se to trošku asi nelíbilo, tak hodil normálně na storíčko, že to prostě udělá jenom člověk bez pokory a ohádil se vlastně takhle bohem, že jo. No a pak tady máme jednoho týpečka, který se jmenuje Píšu esej, tvoří na sociálních sítích, jo. No a tento prostě vzal, Píšu esej je skvělý, Bajdově má fakt jako skvělý videa a miluju to, jak rozebírá Šína, ale on takhle zebral taky není česky,

0: boha. On takhle sebral. Vzal, no zebral jako vzal, no, tady tenhle ten pomyslný býv a napsal prostě na arcibiskupství, jo? A napsal vlastně na čí stranu se má postavit. A pozor, jo, mně se to líbilo, protože on to napsal včera a potom dostal hnedka odpověď a pan arcibiskup tedy psal, že má pochyby, zda něco, co znevažuje víru druhých lidí, je vůbec umění. Mm-hmm. A za druhý potom napsal, ano, takový akt pokládám za znevážení víry. To znamená, že arcibiskupství a česká prostě církevní obec se staví v tomhletom bífu na stranu Ektora.
1: Zajímavý, já jsem zase viděl včera u Izomandiase na storíčku, že přesdílel vlastně story nějakého týpka, který se jmenuje David Lovercars, u kterého je popisek od toho týpka. Vidět kříž je snadný, pochopit, proč tam byl, to už chce trošku víc.
0: Aha, a co tím chtěl říct?
1: Asi proč tam byl.

0: Kdo?
1: Svek.
2: Máme 2 minutky po 6:30 ráno a taky středu 30. září svátek slaví Jeroným, tak ještě jednou přejeme všechno nejino a my se jdeme podívat na to, jak ta středa bude vypadat.
1: Jako kde?
2: Jako venku, ne?
1: Jo, jako venku. Prosím tě, Dominiku, tak to vím úplně přesně, jo, protože po celé České republice mi to teď hlásí teplotu nějakých 9 stupňů Celsia, což přiznejme si, není moc.
2: No, není moc, je to na kalhoty a na mikinu minimálně.
1: Kamaráde, je to na bundu teda za mě.
2: No tak ty jsi přišel takový ovčí vlně, jako co si budem povídat.
1: No ty jsi přišel v kraťáscích, tak ticho tam. Co se těch denních maxim týče, tak ty vystoupají někam na 23 stupňů v Čechách, na Moravě a nějaký stupínek 2 míň. Každopádně můžeme počítat s tím, že bude skoro jasno nebo polojasno.
2: Takže do příjemna. A teď ještě... doprava na rádiu Spin, jdeme tak... se podívat taky na to, jak to vypadá. Na silnicích.
1: Jo, dobrý, tak si to řekni, Dominiku.
2: Ne, pohodě, promiň, tyva, tak se pust. Jsem... Hele, nechám ti tu větší část, jo, regiony a dálnice, ať jsi spokojený.
1: Já budu, vlastně nebudu, protože vlastně jediný, co tady vidím, ne, že bych teda si přál nějaký nehody, ale vidím tady nehody v Chebu na ulici Vrázová, v Táboře na ulici Vožická, anebo taky v Ostravě na ulici Orlovská, ale ať se dívám, jak se dívám, tak na dálnicích nevidím vůbec nic, žádný extrémní zdržení, ani žádný crash, snad jediný, co tady máme nějakých 5 minut, když projíždíš Brnem po D1, to je všechno.
2: No to je vlastně dobře, a když se podívám do Prahy, tak tady vidím 3 crashe, a to aktuálně na Českobrodský, potom taky v ulici Poděbradská a poslední crash, který mi tady Google mapy hlásej, tak je v argentinský. Jinak, kde si postojíš, tak to je taková ranní klasika. Docela jsem překvapený, že to momentálně teda není úplně štěrbolská spojka, ale je to 5. května a taky Holešovičky. Každopádně, kdyby si narazil na něco dalšího, nebo třeba chtěl nějakým švestkám udělat dobrý ráno a napráskat, ty tak určitě můžeš. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
3: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
4: Spin Radio.
3: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: Radio Spin, s tebou je Dominik a taky Krištof a jdem se přesunout na naší hádanku Celebrity Voice Flip. Musím říct, že dneska je to teda fakt celebrity, kámo. Co jsi to vybral?
1: No kámo, tak prostě herečku, jako co ti budu povídat, hele,
0: pojďme
1: si to
0: herečku.
1: Pustit. Takhle, já si myslím, že kdo jste hodně znalej určitýho žánru, tak tuhle tu herečku 100% poznáte, ale zatím vám k tomu nebudeme nic moc napovídat. Já mám tady k ní jednu takovou special perličku, podle který byste mohli uhodnout, kdo to asi tak může být. Každopádně zatím to nechám čistě jenom na vás. Tak 210 jo. 32 30 30 mobilní apka Rádia Spin. Dávejte vidět, kdo se podle vás skrývá za tímhle tím zamoteným hlasem. Nebuď v rozpacích, Krištofe.
0: Já nejsem v rozpacích.
1: Seš?
0: Ne, to nejsou rozpaky.
1: Proč se červenáš, ty?
0: Já se nečervenám.
2: Jsi ready? Tak 210, 32, 30, 30. Nebo mobilní apka

0: Celebrity Voice Flip.
1: Na Radio Spin pokračuje hádanka Celebrity Voice Flip, kterou jsme tady otevřeli pár minut zpátky, a to tímhletím zamoteným hlasem. Tak, dneska tady podle našich zatím prozatímních nápověd hádáš jednu herečku určitýho žánru. A musím
2: říct, komedie
1: jsem...
2: to není.
1: Komedie to... No, občas jo. Ale my se jdeme podívat na to, jaký typy tady prozatím padly. Tak jdeme za Petrem.
3: To bude Dolly Buster.
1: Tu paní neznáme.
2: Tak do, kámo. To vůbec nemám tušení.
1: Vůbec netuším.
2: Jirko. Ne.
3: Lady D?
2: Taky to, nevím. Taky ne, to zní jako nějaká princezna, ne? To bude taková ta z Disneyovek, nebo...
1: jako Rapunzel třeba. A to bohužel není. Tak pojďme si ten hlas ještě jednou připomenout.
2: No a už dávejte tipy jako jmen, který samozřejmě s Dominikem víme, kdo je, že to, co já vím, to takový to ženy, prostě to nevím, neznám.
1: Já nevím, já jsem tuto paní poznal minulý rok, a to ve chvíli, kdy měla nějaký pletky s Vémolou. To si myslím, že bude taková docela jako zajímavá nápověda.
2: Nápovědy. No tak já bych taky jednu přihodil, protože ještě předtím, než si ji mohl vidět jako v její kariéře a v její branži, jak se říká mezi nimi, tak zazářila i v Superstar.
1: Nekecej. Počkej, ale...
2: Nevíš? To,
1: nevím, ty
2: tak má. Já ti dopustím o tom OFT.
1: Ok, tak jo. 210-32-30-30 mobilní aplikace Rádia Spin.
0: Jsi ready? Tak 210-32-30-30. Nebo mobilní apka

0: No a na Rádiu Spin se pomaličku blížíme s Dominikem a s Krištofem, to jsem já, ahoj, do finále Celebrity Voice Lipu, který dneska vám způsobí to, že zčervenáte a budete si připadat jako, že... No, už jsem chtěl něco říct a neřeknu, takže...
1: Jsi se trošičku vžil do té role. No tak jo, hádáte, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak my dneska víme, že jde o jednu českou herečku, která měla pár let zpátky nějaký pletky s Carlosem Vémolou. Aspoň to teda tak jako vyšlo prostě do bulváru.
0: Zároveň jde o herečku, která je stejně stará jako já, a když se to tak jako sumíruju a říkám si, že jsme stejný ročník, tak je mi z toho tak jako divno.
1: Tak já nevím, jestli má být proč, jako jo, ti být divno, ale dobře. My se jdeme podívat.
0: Protože jsem toho tolik nedokázal ještě.
1: Jo, takhle, no, tak to potom.
0: Třeba nemám syna.
1: Tak to potom chápu. My se jdeme teda podívat na to, jaký typy tady dneska ráno padly, a jdeme za Ondrou.
2: Ale on určitě ten týpek myslel Lazy D, ne? Já teda jsem jí v jejím filmu nikdy neviděl.
0: Jo, jo.
2: Měl jsem spoustu jiných, ale lepších určitě, ale napadla mě taky netka předtím jako tato stáno.
1: Jenže my to paní neznáme a bohužel to dnešní Celebrity Voice Lip paní není.
0: Jako takhle, hele, mě už nebaví nic přestírat, jo. Daisy Lee i Lady D znám, ale Lazy D, to fakt nemám tušení, kdo je, kámo. Taková líná D.
1: Líná D. Jdeme za Petrem.
3: Petr, čau, za mě to byla Rika Fan.
1: Rika Fan, tak to Fan. Jsem tady podle mě slyšel taky od Michala.
4: Jestli to není Rika Fane.
1: Rika Fane, a ještě jedno dost vlastně zásadní jméno tady padlo dneska taky, taky pokud se nepletu, od Jardy.
5: Čau Jarda, není to Hana Džurbanová?
1: Hana Džurbanová, i to by se dalo říct k dnešnímu Celebrity Voice Lipu, protože je to jeden a ten samý člověk, je to tak?
0: Ano! Zvláštní, jak na tohle ten voice lip nevolali žádný ženy. Čím to je, chlapi, jako, co to je?
1: No, co to
0: já
1: je?
0: Já chápu, že jako Česko jsme velký národ z téhletý branže, jo, ale že až takhle?
1: No, tak jako hele, třeba zrovna ženy seděly vedle svých chlapů a radili jim. Co ty víš?
0: Jo, takhle.
1: Ale některý prostě bohužel i blbě.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Rádiu Spin.

0: 6 hodin 56 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky dom. Dneska máme středu 30. září a svátek slaví Jeroným, co je.
1: Takhle, abyste pochopili, proč se Dominik směje, já jsem vůbec nepochopil, co se stalo, protože Dominik tady na monitoru najel na nějakou věc, která se jmenuje, že SFX kouzlo. Já jsem myslel, že začneš kouzlit na začátku toho vstupu.
0: Já můžem kouzlit, ale udělám takový Romanovo kouzlo, můžu tě nechat zmizet. No, my se jdeme přesunout dál do Spin rána, kde nás čekají další zprávy, které tady dneska ještě nepadly. Mě tady bez Krištofa smutno, já si ho přivedu zpátky.
1: Ježiš, jde to sem. Co jsi to udělal? To bylo kouzlo.
0: No, to bylo kouzlo, to mě naučil Roman.
1: Udělej to ještě jednou.
0: Ne, už ne.
1: Prosím, ale... rychle jenom.
0: No, dobře, pojď. Tak rychle. No, a zase rychle zpátky.
1: Já, jsem tady. Co to bylo? Wow. Bože, Kriste, pane.
0: No nic, no, ale to prostě, hele, ten, když stáváš prostě ve 4.50.
1: Víš, jak tady ten týpek v tom předělu říká, jste nejlepší rádio pro děti. Teď jsme to potvrdili, kámo.
0: No, každopádně nás toho čeká spoustu. Máme před sebou mashup, máme před sebou hru jeden na jednoho a taky spoustu dalších zpráv. Tak vydržte u rádia Spin, my se jdeme podívat na počasí. Pojďme. Tak jak to bude vypadat venku, Krištofe?
1: No, jak to vypadá teď? Vypadá to, že ta teplota se pořád drží zhruba u těch 9 stupňů Celsia, což je vlastně celkem fajn, ale na druhou stranu mohlo by být teplé. Já bych ještě jako snesl takový teplejší Halloween.
0: Prosím vás, my jsme dneska ráno na Palmovce potkali našeho Máru s čelou na Spinu a Krištof si stěžoval na to, že je mu zima. Ale pak říkal, hele, zase na druhou stranu, před měsícem jsme se tady s domem stěžovali, že nám je prostě vedro, protože bylo ráno 26 stupňů, takže si nevybereš pravděpodobně ani.
1: No nevyberu, já si strašně rád stěžuju na počasí, ale víš co? Tak či tak, je to krása. Stejně bude 23 stupňů dneska, takže...
0: Nádhera.
1: Takže.
2: Spin Radio.
1: Takže.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu, kde...

0: Máme 7 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je Dom a taky Krištof a já mám tady jednu dobrou zprávu. Minimálně teda dobrou zprávu pro mě s Krištofem. Počkej, já to musím naladit, kde to mám. A tady.
1: O. A. To začíná parádně.
0: Dobrý, co, ale a bude to ještě lepší, protože kámo, já tě zvu na rande do kina.
1: No, já na ty zrádce dneska už jdu s kamarádkou, takže promiň, ale neberu.
0: Ne, počkej, já jsem nemyslel zrádce. Na těch jsem byl totiž minulý týden, ale do kina se možná vrátí Spider-Man Brand New Day. Já vím, bráško, hele, zrovna my jsme tady z toho žili docela dlouho, tak no. Asi pravděpodobně z toho budeme žít znova, protože by se měl udělat takzvaný re-release s novýma záběrama a taky novýma překvapeníma a hercema, který se ve filmu nestihli objevit.
1: Re-release, to je něco jako od Rihany, nebo to je jako...
0: prostě jako je to, že se znova vydá ta věc.
1: Jo, jako re, jako re, releace.
0: Relása, ano, re-release.
1: No okej, no a čím to bude jiný, co tam bude?
0: No, budou tam, jak jsem říkal, noví herci, nový scény, které byly vystřižený a tak se celkově natáhne ten film a samozřejmě to bude fungovat jenom čistě kvůli tomu, aby se vydělali další prachy, protože pokud se nepletu, tak ten Spider-Man skončil nějaký čtvrtý, třetí nejvýdělečnější film
1: historie. No, vydělávalo to krásně, no.
0: Takže to vydělalo fakt prachy, tak proč by se do toho Marvel nepustil znova, že jo, co si budem povídat?
1: No, tak on se do toho pustil v Americe.
0: Ne.
1: Jo, to se děje běžně.
0: Ne, to by... Nemůžeš mi takhle kazit radost zrcka z rána, ty vole.
1: Promiň, tak ne, tak půjdeme na Spider-Mana a život bude zase fajn. Jo. A potom, kamaráde, potom z toho budeme žít ještě dalších 8 vstupů.
0: Tak to se máte na co těšit. Yeah.

0: zadoní bejt.
1: Dáváš si Rádio Spin, Krištof, Dominik s tebou a jdeme otevřít dnešní témátko.
2: Je to přesně tak, protože je to víc než 100 let, co vzniknul tamenej sýr Veselá kráva. No a ruku na srdce, kdo si to jako malej kluk nebo malá holka nekupoval hlavně kvůli té krávě, že jo? Já to dělám kvůli tomu doteď, ale mám k tomu jednu takovou smutnou zprávu.
1: Ne, protože Veselá všude... kráva umřela?
2: Ne, neumřela.
1: To je dobrý.
2: Ale všude teďka koluje informace, že Veselá kráva už není veselá.
1: Jakže není veselá?
2: Prostě není veselá prostě.
1: Proč není veselá?
2: No protože prostě, já nevím, jako jak to říct, jestli je smutná nebo není smutná prostě.
1: No co se s ní stalo jako?
2: Ona se na těch obalech prostě najednou přestala smát. Dokonce tam je u toho taky nápis Neveselá kráva a dole je nápis Musíme si promluvit.
1: A proč?
2: No to je právě ono. To je právě ta věc, kterou dneska budeme řešit. Proč se Veselá kráva prostě přestala smát?
1: Promiň, já jsem se zapřemýšlel teďka.
2: Já jsem jako čekal na to, jako co z tebe vypadne. Tyhle.
1: Ne, něco mi napadlo, ale samozřejmě to neprošlo přes můj filtr tady rádiový, jo. Ale proč se Veselá kráva přestala smát?
2: No, na to se ptáme vás, spinnerů. Takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte nám vědět, proč se podle vás ta kráva přestala smát a proč je teda smutná.

0: Dáváš si Rádio Spin, Krištof, Dominik s tebou a máme tu smutnou zprávu, protože veselá kráva už není veselá, ne.
1: Není dokonce veselá, no.
0: Není ani poloveselá, ne. On jí ten úsměv zmizel z krabičky.
1: Zmizel z krabičky a dokonce se na ty krabičky začal dávat QR kód, přes který, když se vlastně jako prokliknete, tak vás odvede na stránky, kde je právě video té smutné krávy.
0: Jo.
1: Normálně tam prostě jako
0: ona pláče.
1: Chodí. No nepláče, ale chodí po bytě a má takhle jakoby ten, tu čárečku prostě jako obrácenou, než když se smála, chápeš, jakoby jo, tu pusu. Takže takhle teďka vypadá prostě jako asi nový brand veselý krávy, nebo respektive neveselý krávy.
0: Takhle, dobře, jako já vím, proč to tam tak je a vím, co zatím je, ale to si řekneme třeba jako za chvilku nebo v dalším vstupu.
1: Dobře,
0: proč tomu tak je? Jakože reálně. A úplně nakonec si můžeme odhalit, proč tomu tak je. Jako opravdicky, opravdicky.
1: Jakože teď už to víš, jo? Jako
0: já už to vím.
1: Fakt, jo?
0: No já už jsem si jako hledal informace, co zatím vlastně stojí.
1: Dobře, ale my se teda musíme ptát vás, spinnerů, protože na to je ještě dost času, aby jsme vám řekli v tom případě, proč to tak je. Takže Bobane.
2: Já jsem myslím, že začal podzim a začala podzimní depka, takže...
0: To je tak,
1: jako
0: no.
1: Docela jako zajímavý ten?
0: Jo, krávy to mají podle mě jako lidi tady s tímhletím, že jo? Přijde zima prostě na tebe padnou takový ti démoni.
1: Víte, démoni, a kráva si říká, Ježišmarja, ono bude mrznout, co budu jíst, když přece neporoste tráva, neporostou kytičky.
0: Tyjo, když má kráva svý démony, démoni mají rohy, myslím, že si říká, že to jsou jako bráchové, když se vidí.
1: Kámo, to je moc takhle nedáno prostě. Dávejte vědět, proč se podle vás veselá kráva přestala smát. 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin.
0: Já vím proč. Protože nemá ten správný mood.

0: Na rádiu Spin vám dneska ve Spin ráno s Krištofem tak trošičku ukazíme vzpomínku na dětství, protože jsme zjistili, že veselá kráva, jakožto takový ten tavený sýr, to znáte úplně všichni, tak ta kráva na tom obalu se prostě přestala smát z nějakého důvodu. Krištof říkal, že už zjistil, proč to je, ale my se mezi tím ptáme vás spinnerů, proč si myslíte, že se ta kráva prostě přestala smát?
1: Přesně, důležité je váš názor a váš pohled na věc. To, co k tomu řekli výrobci jako veselý krávy, to je nepodstatný. My chceme vědět od vás, proč se ta kráva prostě neusmívá.
0: Ty vole, jak o tom mluvíš, já úplně cítím, že to je nějaká úplná zhovadilost, jakoby.
1: Ani ne.
0: Ne? Dobře, tak my se jdeme ale podívat na ty vlastně jako dost dobrý věci. Začneme u Rudy.
2: Hele, přestala se smát, ono, když budeš dávat 100 let mlíko, tak ty pak už asi do úsměvu nebude vykat.
1: No to je jako pravda, tak to chápu, no.
0: Jako 100 let dávat mlíko, tyhle, to si myslím, že už je pro krávu docela náročný, ale ještě do toho furt jako žrát a žrát a žrát, aby si toho mlíka dával víc a víc a víc a víc.
1: No jasně, no, toho máš asi pokrk potom, že?
0: No to asi pravděpodobně, jo, taky musíš být pěkně jako... Já nevím, jestli to jako mám říct, ale prostě musí být jako pěkně vysátej, ty vole, jako
1: udojený.
0: Udojený. No tak je, dávajte vidět, proč se podle vás veselá kráva přestala smát na 210, 32, 30, 30, nebo do naší mobilní apky rádio.
1: Představ si, jak si někdo zapne to

0: Čau. Teďkon Mířil Spotrva, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale
1: uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na Senoseč.

0: Radio Spin, Dom a taky Krištof, máme 7.25, no a my se na chvilinku teďka musíme odprostit od tématu veselá kráva, protože
1: opravdu?
0: Teďka bychom měli malinko zvážnit. Chtěl říct zvážnit, ty vole.
1: Zvážnit taky, nebo já dneska zvážním v kině.
0: A ty jdeš vlastně do kina, ty vole.
1: Já se strašně těším.
0: Počkej, ale ty jsi říkal, jo, že se mnou do kina nejdeš, že už někoho domluvenýho máš.
1: No.
0: Tak Krištofe, koho ty bereš dneska do kina na zrádce? Pojďme si o tom popovídat takhle.
1: Kamarádku beru.
0: Jenom kamarádku. Jo.
1: No.
0: Ty vole, tak já jsem čekal
1: o nějaký... Vědět?
0: Já jsem čekal nějaký peprný info, ty vole, ty přijdeš prostě s kamarádkou.
1: No a co? Tak jako nejsem zrádce, abych zradil a vyzradil, jestli je to kamarádka, ne, je to kamarádka.
0: Ty vole, to je hrozný, ale tak jako...
1: Promiň, že nemám holku, Dominiku.
0: No dobře, ale tak jako mohl bys mít, víš, jako, že prostě by si řekl, jak dobře je to holka, která se mi líbí, prostě taky do toho kina vemu.
1: Mně se líbí spousta holek, to je ten problém, ale od toho tu nejsme.
0: No ale tak v tom případě zrovna tuhletu, která se ti líbí, tak ti tam pravděpodobně vyfoukne Vojtako, tak protože i ten se tam dneska večer objeví.
1: Dneska ráno?
0: Dneska ráno ne, ale možná ráno taky při nějaký přípravě, ale večer tam bude určitě. Bude tam taky Markus Kruk, takže se budete moct podívat buď to ze streamu, anebo buď to živě na to, jak vlastně rozebírají ten, kolikátý to je třetí díl?
1: Třetí díl to bude,
0: no teďka. Třetí díl, to už je brutální, ale ty zrádci jsou v plném proudu, ale pokud na to nekoukáte, tak rozhodně doporučuji. Buď to na Primě, anebo na Prima Plus.
1: No a pokud náhodou třeba nestíháš, jo, jít do toho kina dneska, tak my tady s Domečkem samozřejmě máme i lístečky.
0: No.
1: Na příští týden, říkám to správně?
0: Na příští týden, je to tak, je to na tak? Příští středu.
1: Ve hře jeden na jednoho, tak si na to počkej, určitě ta tady bude až tak za hoďku 10 minut cca.
0: To byl hezkej teasing.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu v regionech, tady vidíme nehodu v ulici Opletalova v Ústí nad Labem. Jednu nehodu taky v ulici Krasická, ale to jsem bohužel zapomněl, kde bylo, takže jo, prostě jo. Jsem si to nenapsal tady. Když se podívám na dálnici, tady mi nehoda svítí na D6, 29. km ve směru Praha, jenom opatrně je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, dokonce i kousek pravýho, takže se tam tvoří taková menší kolona, zatím nějakých 5 minut. No a co se toho zdrženíčka týče, tak před Brnem na D1 nabereš 15 minut a to samý se dá říct i na D1 před Prahou.
0: OK, podíváme se taky na to, jak to vypadá přímo v Praze. Tady poskakuješ v Holešovičkách, taková ranní klasika, stejně tak taky na Povltavský. No a pozor si dávej i na kreše. Konkrétně jeden kreš aktuálně zasekává Štěrbouskou spojku kolem Černého mostu, takže tam rozhodně dávej pozor. Pozor si dávej taky na Poděbradský, protože i tam se bourá a i tam to poměrně slušně poskakuje. No a dál se bourá v ulici Křížová, to je u Dobřížský, takže tam určitě dávej pozor taky. Každopádně, kdyby se věděl o něčem dalším, tak klidně dávej vědět.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Rádio Spin, s tebou Krištof, Dominik a jedna zpráva. Ahoj, jsem Enzo z Paraguay, Jižní Ameriky. Každý ráno jedu bomby se Spin Rádio. V Španělsku a Itálie kráva ještě je veselý, aspoň ten obrázek.
1: Tak aspoň obrázek ještě dobrý, ale tam se to možná ještě nedostalo, no.
0: Je to tak, protože co tady řešíme momentálně, jo, posíláme samozřejmě pozdravy do Paraguaje. Gracias, enviamos, saludos a Paraguay.
1: Ty vole, to zašprechtil, cože?
0: A řešíme tady s Dominikem, že veselá kráva, ten výborný sýreček, no, že se přestala usmívat. Kdo ví, jakýho důvodu, a pátráme potom proč.
1: A kdo ví, jako ty taky po, proč prostě po takový době, protože přece jenom je to přes 100 let, co už ta veselá kráva existuje. Jakože si někdo po 100 letech řekne, tyva, jako hele, tak veselá už byla dost, pojďme ji udělat teďka smutnou. Mně přijde takový jako zvláštní. No, tak jsme se vás teda ptali, proč se podle vás směje, tak Eli.
2: Čau kluci, tak já si myslím, že veselá kráva se přestala smát z toho důvodu, že už je starší, prostě nemá zuby.
0: Kámo, a to mě napadlo, jako je pravda, že ve 100 letech. Čkoliv těžko říct, dneska už to jde, že jo? Třeba ta veselá kráva zatím jenom neodletěla do Turecka a neudělala si nový, že jo?
1: Třeba jo? Třeba to není ten důvod, proč se přestala smát.
0: No tak co je ten důvod?
1: No já nevím, to tady právě celý ráno hledáme. Tak jestli ho někdo víte, tak nám určitě dávejte vědět. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Hledáme důvod, proč se veselá kráva najednou přestává smát.

0: To se hodně zandal, kámo.
1: Kámo, to je skvělej song. Já fakt miluji Nick ten Data v těchto zpívaných trošku víc party polohách. Tomu strašně sedí za mě.
0: Jo, jako šlape to dobře, co se budem povídat. Já věřím tomu, že si to užíváte i vy, kdo právě teďka sedíte třeba v autě nebo v metru se sluchátkama.
1: Ale komu to poslední dobou nešlape, tak to je veselá kráva, protože se nějak přestala tvářit, kámo.
0: To přestalo se tvářit. Normálně prostě veselá kráva je teďka na krabičkách s pokerfejsem, ne-li s obráceným úsměvem, nebo respektive teda je smutná. Tak proč je podle vás smutná? To se vás ptáme dneska celý ráno, tak Vojto.
2: Protože finančák přišel na to, že nedají.
1: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
0: rozhodně.
1: Tak to
0: jako
1: nebude veselý
0: kráva.
1: Dom, to bude smutný dom, kamaráde. Co
0: tady máme dál, Raduš?
3: Ahoj, za mě teda si tam dovezli nějakýho pěknýho bejka, až jí z toho není do smíchu.
1: Já jsem právě přemýšlel, jestli toho bejka náhodou jako nepřebrala nějaká jiná kráva,
0: jiná, nějaká jako...
1: která je teď ultra veselá, že jo? Takže z týhletý se stala vlastně neusměvavá
0: prostě
1: kráva.
0: Žlutá sestřička.
1: No jasně.
0: No dobře, tak ale jako může bejt, ale jako nebo třeba taky s tím bejkem prostě jako to je takový trošičku složitější, že jo? Michale?
2: Vem si, že stoletě dojej, v pouti jak sešlezná veselá kráva a ona teďkom po dlouhý době šla do krámu a tam zjistila, jak je, za jakou pálku jí prodávají a má jí spadla hubu až dolů, protože jí celý život okrádají. Nemá z toho nic, má z toho lautro
0: No,
1: Michal se do toho úplně vžil.
0: Michal úplně jako pofíloval tu krávu. Prostě jako.
1: Nemá z toho nic, dejte jí něco.
0: Hele, empatie je občas potřeba. 210, 32, 30, 30 mobilní apka Rádia Spin.
1: Kámo, a teď mě napadla další věc, proč je možná smutná.
0: Proč?
1: Když jsi zjistila, co to znamená Happy Meal.
0: No.
1: Tam písničku, prosím.
0: Radši, jo.

0: Radio Spin, středa 30. září, svátek má Jeroným. Všem Jeronýmům přejeme všechno nejlepší, a sice já a dom. A taky přejeme vše nejlepší veselým krávám.
1: Veselým krávám, aby se zase mohli začít smát, protože všechny veselý krávy v obchodě teďka začínají být takový trošičku smutný. No a proč? Tak na to se vás dneska ptáme. A musím říct, že tady toho máme poměrně hodně, takže pokud se nepletu, tak jsme tady dneska ještě nepouštěli Honzu, je to tak?
0: Asi jo.
1: Tak jdeme za Honzou.
2: Ale já si myslím, že se přestala smát, když zjistila, že je drahá jako kráva.
1: OK, ale to je jako hodně legitimní názor, ale...
0: Máme tady Pavla a musím říct, že Pavel je opravdu filozof.
1: Jako fakt filozof, jakože kravý filozof.
0: Dej ho tam, kravý filozof.
1: Tak Pavle?
3: No proč se veselá kráva nesmě? To je přece jasný, protože už není veselá.
0: A to je krásně uzavřený filozofický kruh, ale...
1: Pavle, jestli tě za tohle to někdo platí, ty vole. Tak úplně reventiva, jestli bych neměl být taky začít filozof.
0: Kámo, jako protože... měl? Tohle to je fakt geniální.
1: No jako je to extra geniální.
0: Já jsem si k tomu tady mezi tím napsal, že výrok veselá kráva se nesměje, protože už není veselá. Je skvělý v tom, že vlastně popírá vlastní premisu. Víš? Pokud je veselá, tak by se měla smát, ale právě ten fakt, že se nesměje, tak zpochybňuje její veselost. Tím pádem kráva tak přestává být veselou krávou ve chvíli, kdy se na svou veselost příliš zaměří, což je vlastně existencialismus, akorát, že pasivní.
1: Kámo, já jsem teďka absolutně nepokopil, co to tady

0: Fajn ráno. Mashup.
1: 7 hodin 48 minut. Já posloucháš, Jarad, co je?
2: Co, nic není?
1: Ne, nic není, koukáš na mě tak jako pochybně, prostě jako naštvaně vlastně spíš.
2: To není pravda.
1: Ne, dobře, no tak pohodě. Každopádně my se jdeme přesunout do dnešního mashupu, ve kterém jsou dneska 4 věci. Já jsem zvědavej, jestli se vám je povede odhalit úplně všechny. Ale Krištof vám to včera udělal sice těžší, ale vlastně dost jednoduchý tím, že tam byly 3 věci.
2: Tak jako dívej, byly to 3 věci a hlavně byly rapový, jo. Ty se prostě na ty spinnery tady větší pes, ty tam prostě dáváš všechno, jak ti to přijde pod ruku.
1: Jo, úplně všechno, kámo, dělám takový prostě dort kočky a psa.
2: Trení mashup, to je myšmaš.
1: To je myšmaš.
2: Bych to přejmenoval.
1: Kočka pes.
2: Kočko pes.
1: Kočko pes.
3: Pojďte se mnou připít na zdravíčko.
1: Jestli tušíte, no, co by všechno mohlo být dnešní mashupu, tak určitě můžete posílat svoje tipy. Buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. A jsem hodně zvědavej, co všechno se tady v prvních pár minutách objeví. Takže pojďme si to pustit ještě jednou, no a pak je to dál ve vaší režii.
3: Pojďte se mu připít na zdravíčko.
2: A šlape to ta prostřední část, co?
1: No, je to dobrý, je to hodně dobrý.
0: Poznal jsi trojici tracků?
4: Pošli nám voicovku přes apku Rádia Spin.
0: Nebo volej 210 32 30 30. Právě teď.

0: No a my jedeme dál v dnešním mashupu, který musím říct, že vás aspoň teda podle voiceovek hodně baví, protože pár minut zpátky jsme se ho tady pustili.
1: Co to je za song?
0: To ti neřeknu, vole, to musíš hádat, ne?
1: Asi. Ne, já to nechci hádat.
0: No a máme tady voiceovku od Vítka.
2: Zdarec, ten mashup je absolutní banger. Vůbec to nechci tipovat, ať ho pustíte zase.
1: No, tak, taky hele, si na to jede hlavou, takhle jak já.
0: Vítku, prostě, hele, že seš to ty, tak tady máš ještě jednou.
3: Pojďte se mu připít na zdravíčko.
1: Jak to slyším, mám úplně chuť si pustit nějakou elektroniku teďka, tyjo. Kde je Devcom?
0: To můžeš, Devcome, Devcom tady bude v pátek, ale když přijdeš v pátek, tak si můžeš poslechnout spoustu elektroniky.
1: Pátek točím, kamaráde, bohužel.
0: Ajajajajaj, no tak jo, tak si to budeš muset pustit do sluchátek, ale Roman má tady nějaký tipy.
4: Krásné ráno, Dome Kristofe Spinaře, tady Roman. Tak hele, v dnešním myšmaši, tak asi určitě bude James Brown a Feel Good, ale ostatní neřeším, ale jestli na konci, Dome, si dal z Bonnie a Clyde, Evičko, aspoň, tak to je teda fakt velký bizár, tak schválně. Čau, hezký den.
0: No tak schválně, tak I Feel Good si myslím, že tam poznáme naprosto každej.
1: Tak to jsem vždycky řval jako malý, když jsem stoupnul v noci na Lego, kámo. Skvělou. Wow, I feel good.
0: Já si vždycky v tomhle tom prostě jako představím jenom a jedině Asterix a Obelix v misi Kleopatra.
1: Ano, jasně.
0: To je prostě jako věc, kterou to je spojený a s ničím jiným nikdy nebude.
1: Abychom to nezakecali, on tam ještě říkal něco o Bonnie a Clyde?
0: No, já jsem to chtěl trošku zakecat, aby se to jako úplně nevšimli.
1: Ne, si toho všímám, já jsem na vaší straně, drazí spineři, ano, na vaší straně. Volte číslo 1, Krištof.
0: No dobře, ale to až příští týden. Tak jo, Bonnie a Clyde jsou tam.
3: Evičko. Pojďte se mu připít na zdravíčko. Opraže se mandličky.
5: Už spím, pane Benák. Až jindy.
0: Brr. Mě se to úplně zle, ty vole.
1: Ten film miluji, kámo.
0: Já ho úplně nenávidím.
1: Fakt?
0: Jo, já ti pak minule tady řeknu proč. Tak
1: ne,
0: ještě
1: to
0: jedno.
1: Teď.
0: No, my jsme ho prostě ve škole, jsme měli kurz promítání filmu a tohle to byl jediný film, který jsme tam měli, že se pouštěli furt dokola. No nic, jdeme si ještě jednou pustit ten dnešní mashup a můžete dál hádat ty zbylý dvě věci, které jsou tam.
3: Pojďte se mu připít na zdravíčko.
6: Poznal jsi trojici tracků?
7: Pošli nám voiceovku přes apku Rádia Spin.
6: Nebo volej 210-32-30-30. Právě teď.
1: Pojďme si dát ještě počasí, ale Dome, já mám takový problém. Mně se to počasí prostě seklo na tom, co bylo třeba v 5 hodin ráno. A fakt jako už se tady refreshuju půl hodiny a neděje se nic.
0: Tak ty na co se hlásíš o slovo, když máš zaseklý
1: počasí. To jsem ti chtěl říct tady tohleto. Každopádně teďka bych řekl, že třeba po celé České republice jsou 4 stupně Celsia, ale to není pravda. Co tam máš ty?
0: Třeba tak to je ještě méně, než bylo ráno, hele, já tady mám polojasno a 12.
1: Polojasno a 12, jo? Tak to mám prostě špatný. Ale vidím, že třeba
0: špatný, no.
1: Není žádný mráček, ani nebude.
0: No, odpoledne bude trošičku, ale spíš jako v těch severních Čechách by mělo být lehce pod mrakem, ale ne úplně nějak moc, to sluníčko se tam bude ještě nějakým způsobem prokousávat. No a teploty by měly být kolem 20 až 23 stupňů Celsia, což je poměrně příjemný.
1: Je to příjemnost.
0: Je to příjemnost, takhle na 30. září je to super, mohlo by to vydržet až do března.
1: No, kdybych byl kráva, tak bych byl veselý z toho počasí.
8: Spin Radio. Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

0: Rádio Spin ve tvých uších, Krištof a Dominik s tebou.
1: Ty vole, jak přepnul. Hele,
0: ale se nebyl, já to zpíval,
1: ty. Já jsem si říkal, ty vole, že vlastně jako kdyby jsem jenom jako stáhnul ten podklad, že to znělo možná jako nějaký arabský rap prostě jako z té tvojí strany.
0: No jasně, tak já se specializuju na arabský rap a na rap kolem světa. Výborný je třeba čínský rap, kámo, to si tady někdy musíme pustit.
1: No ok, hele, tak ukecáme Romana, aby nám dal něco do playlistu z Číny.
0: Prosím.
1: Každopádně, my jsme tady začali dneska ráno řešit to, že veselá kráva už není veselá, že vlastně jako po 100 letech se na krabiče začíná objevovat kráva, která prostě jako je smutná. A my jsme se vás ptali, proč tomu teda tak je. Tak jdeme se podívat ještě za několika z vás, protože jsme nestihli tady probrat úplně všechno. Takže
0: několikero z vás.
1: Několike, já nevím, kámo, to je prostě 8 ráno, tohle po mně nechtějí. No tak Sáro.
2: Si myslím, že to bude mít něco společného s agropolitikou, zakázat velkoplošně chovat krávy kvůli produkci metanu a došlo jí, že jí skončí biznis.
0: Hezky, ale jakože naroubovat to i na to, že se špatně zachází se zvířatama, tak to se mi líbí.
1: Jakože tady nad tím někdo evidentně přemýšlel.
0: A to je moc fajn, kámo.
1: To je hodně ústý.
0: Třeba tím fakt se šířit jakoby veselá kráva to, že s krávama se fakt zachází ošklivě občas.
1: Tyvo, to je docela hluboký. No ale jdeme se podívat na další nápady.
0: To svičnul, ne?
3: Ale že se nesmí kvůli tomu, že nemá lístky do toho kina na ty zrádce.
1: Nemá lístky do kina na zrádce?
0: No jasně, ježiši krávo, prosím tě, tak jestli posloucháš teďka kravičko, přišla jsem pro mlíčko, tak normálně zavolej na 210 32 30 30 zhruba tak za půl hoďky a ve hře jeden na jednoho tady pro tebe ty lístky budeme mít, jenom teda nevím, jestli ti bude stačit ta dvojsedačka tam.
1: Cima, ale stačila mě a Jirkovi, tak musí stačit ty krávě.
0: To nevím, ta kráva přece jenom je trošku větší než vy dva dohromady.
1: To je možná trošku pravda, no.
0: Tu do výtahu nenarveš, vám,
1: ale
0: jo?
1: Ještě pokud se nepletu, jak jsme zapomněli na Oldise.
4: Dobré ráno, tady Oldis. No za mě je to jasný, veselá kráva je smutná, protože se prodává přesně vedle masného pultu, kde je celý zbytek její rodiny.
1: No tak já si myslím, že tohle to bude ta nejlepší tečka, kterou jsme tady dneska ráno mohli mít.
0: Za tímhletím veganským tématem.

0: 8 hodin 11 minut, teda posloucháš Směny ráno s Domem a s Krištofem, no a nás tady čekají další zprávy. Konkrétně bychom se teďka měli podívat na zprávu, kterou si pro nás připravil Krištof. Tak Krištofe, můžeš.
1: Je to tak, na mě včera skočila taková věc, a to je sice taková nová volební kalkulačka, která pracuje vlastně jako Tinder.
0: Počkej, jako Tinder, jakože na základě toho, jak se ti líbí ten kandidát, tak hlasuješ, jako swipeuješ?
1: Skoro, tak většinou hlasuju já, protože se v politice nevyznám, ale ty si tam vybereš svoje město a normálně swipováním doleva nebo doprava vlastně odpovídáš na otázky, které se týkají nějaký ty místní politiky, že jo?
0: Takže jako to nebude nic úplně jako pro starý, ne? Tohle to zrovna...
1: Ne, tak úplně, jako my jsme to cílili hlavně na mladý lidi a přijde mi to celkem fajn, minimálně fakt jako pro mě, co v politice se nevyzná a tápu v ní brutálně, tak si myslím, že by to jako mohlo aspoň trošku pomoct, ale říkal jsem si u toho, že bych to strašně chtěl na jiný rozhodování v životě, víš, jakože večer přijdu domů a teďka mám ten jako problém, že takhle čujem do té ledničky, že jo, říkám si, no, to nic není. Tak se podívám takhle nahoru na tu skříňku se sladkým, říkám, co bych si tak jako dal a vlastně půl hodiny mi zabere to, než se rozhodnu, co si udělám. A kdybych měl takhle apku na základě Tinderu, že si takhle swipeoval třeba potraviny, víš, a takhle se potom rozhodnul, nebo ta apka za tebe rozhodnula tady ty věci, jako co si dát na večeři, nebo kam mám večeří se projít, to by bylo super.
0: A co kdyby si prostě napsal jenom chatu GPT, co si máš dát k večeři?
1: To mě napadlo, kámo.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Posloucháš Rádio Spin s tebou Dom a Krištof a pojďme se přesunout na to, na co se velmi těším. Protože to je Pravda nebo lež, kterou já jsem včera samozřejmě vyhrál, protože jsem nejlepší hráč a... Co to bylo jako, Dominiku?
2: Naprdil jsem ti.
1: Aha, dobře, no, vidíš. No, ty jsi prostě jenom závistivý, že dávám dobrý otázky a že si vždycky sebou vezmeš spinnera, který ti prostě jako nepomůže pořádně, že?
2: Dneska si vemu spinnera, který mi rozhodně pomůže.
1: No tak dobrá.
2: Takže 210, 32, 30, 30. Mobilní apku nechte teďka bejt.
1: Cinkněte, tam skáče,
2: skáče to tam hrozně. Cinkněte nám sem a pojďte si zahrát Pravdu nebo lež. Musíme dneska toho Krištofa prostě porazit, protože ale když ho porazíme dneska a porazíme ho zítra, tak v pátek už nemá šanci, protože v pátek už tady Krištof s náma nebude.
1: Já jsem zapomněl, co mám za téma.
2: Tak to neříkej, nech si to na potom.
1: Ne, už to mám, mrkev.
2: Ježiši Kriste, ty vole, moc si fakt za mrkev z toho včerejšího herčeku. No nic, no tak za 3 minutky se slyšíme.

0: Pravda nebo lež?
1: 8.20, ty nám posloucháš Spin ráno s Domem a s Krištofem, no a před náma je tuhle tu chvíli Pravda nebo lež, kde společně s Romanem, který se nám dovolal, tak rozneseme Krištofa na kopitech. Romane, čus.
2: Hezké ráno, Dome, hezké ráno, Krištofe, a Krištof, prosím tě, pro tvoje ego a nás není v éteru místo, takže...
3: No, takhle, já se přiznám, jakmile jsem slyšel, že to si ty na drátě, tak mám trošičku obavy teď.
1: Malinko se naježil, Krištof, teda, jako musím říct.
2: No, ale... no, tak ale hele, zase pan Slovíčko zase bude si hrát s malinkými výrazy, rozumíš, takže... Uvidíme, co vidíme.
1: No, já jsem zvědavý, hele, já jsem na tom smrkví docela dobře.
3: Jo? Já ne, proto mám brýle.
1: Chápu, ale no, hele, jak seš na tom ty, Romane, smrkví? Máš rád mrkev, nemáš rád mrkev?
2: Hele, mrkev je fajn, mrkev je dobrá. Nesnášel jsem samozřejmě jako dítě vařenou a dušenou, ale postupem se člověk jako projí k vlastně různým věcem, takže asi v jakékoliv podobě, takže dobrý.
3: No dobrá, tak pojďme na to. První statement zní. Původní domestikované mrkve nebyly oranžové, ale hlavně fialové a žluté.
1: Tak, já jsem něco takového jsem včera zaslechnul, ale nevím úplně včera, protože, hele, my jsme měli včera schůzku s Romanem a on tam něco o mrkvi vlastně jako prones a Krištof si z toho vzal prostě jako inspiraci, jo?
3: Jo, jo.
1: Ale jo, nevím, jestli je, úplně jako bych si vybavil teda jako fialovou mrkev, fialová asi ne.
2: Tyve, já bych možná řekl, že to můžou i ty pravdačoveče, ale... Tak hele, pojď si odslo, jako chceš být první, kdo vybírá odpověď?
1: Hele, tak já to nechám na tobě, ty jsi vlastně jako zkušenější člověk, takže jdeme, jdeme ho začít,
2: hele,
1: jako,
2: já jsem sice starší, ale pamatuju si už jenom oranžovou.
1: Okej, hele, nevadí, dáme pravdu.
2: Tak jo, dáme pravdu, ano.
3: Máš štěstí, že ho máš teda, no, je to pravda.
2: Pěkně, dobře.
3: Ta oranžová až později se v Evropě.
2: A děkujeme Romanovi samozřejmě, protože ve chvíli, když by si o tom nemluvil, víc, tak jako by si to nepamatoval doma.
1: Hele, takhle, já vím, komu zvednou telefon, tyva, takže jdeme
3: no,
1: na dvojku.
3: No právě, kdybys neměl spinner, jak si v háji. Statement číslo 2. Oranžová barva mrkve pochází z látky zvané chlorofil.
2: Karoten, ne, ty vole,
1: no, asi taky myslím, že to je nějaký karoten chlorofil, to asi úplně nebude.
3: Jakože ten, jo, jakože beta-karoten.
1: No, já nevím, vole, beta-alpa-karoten.
3: Když myslíš, tak jo, tak si to označ.
1: Já si myslím, že to je lež.
2: Ne, počkej, jo, no jasně, ne, chlorofil ne. Ty vole,
1: chlorofil to nebude, jo, chlorofil to máš, tyhle to, ne, ten plyn na uspání, nebo jak se to jmenuje. To je chlorofil podle mě, takže dáváme lež.
3: To je chloroform, kámo, chloroform. Ne, co myslíš? No a dejte si bodík.
1: Jo,
2: pěkně, dobře, jo.
3: Jsem se snažil to zahrát, fakt je to beta-karoten, no, to proč je to oranžový.
1: To je skipěk, je Romane.
2: Ale máš jako Krištofe dobrý tón, ty vole, že jako znejistíš jako fakt, jo, ty vole, to nebylo, ne?
1: Je to prostě pan herec, tak jdeme je na poslední otázku.
3: Poslední otázka zně. Mrkev je příbuznější bramboře než petrželi.
1: Hele, a já bych řekl, že není, ty vole. Já bych řekl, že není, protože ten stonek má podobný, jako má petržel.
3: Nesmíš se dívat ale na to, jak to vypadá.
2: Jo, to je zase příbuzný, že jsme jako blíž.
1: Je fakt, že my jsme taky příbuznější s banánama než se levama, že jo, co si budem povídat.
3: DNA je prostě blíž, no.
1: A stejně bych řekl, že je příbuznější tý petrželi.
3: Mrkev je příbuznější bramboře než petrželi.
1: Já bych řekl, že ne.
2: Já bych taky řekl, že ne, protože ty brambory jsou nějaký jako hlízovitý a tohle to je jako kořenová zelenina, tyhle to je jako... No. Hele ne, já bych řekl, že ne.
1: Dáme lež.
2: Dáme lež.
3: A dejte si bodík.

0: Německu.
1: Tyhle, to je moje dětství, tohle to prostě. Zpětně filtr, Krištofe Málem.
2: Německo?
1: No, ne Německo, ale tato písnička.
2: Jsem si říkal, ty jo.
1: No tak jo, my se jdeme pro tuto chvíli podívat na počasí. Připomínáme, že dneska je 30. září a svátek slaví Jeroným, tak ještě jednou přejeme všechno nej. No a jak ten Jeronýmu svátek bude vypadat venku?
2: No, bude vypadat vlastně celkem dobře, protože teplota bude kolem 23. Do toho bude foukat takovej jihovýchodní větřík, takže nebude úplně studený.
1: Takže počkej, ale ten je stejný jako foukal včera.
2: Ano.
1: Hezky pěkně.
2: Ano, jak si to pamatuješ?
1: No, pamatuju si, co říkáš, neboj.
2: To je super. No a fun fact, nejmíň stupňů bylo dneska na Šumavě. -2.
1: -2, tu vole, takže tam už mají sníh skoro. Jo?

0: Jo?
1: Tak proč to neřekneš, ale proč jenom kejveš prostě?
0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pokusím se být opravdu rychlý, protože nehoda mi tady svítí v Černovický ulici v Brně, v ulici Podkaštany v Brně, anebo v ulici Hlinky v Brně, pořád jenom Brno, ale aby vám to nebylo líto i někde jinde, tak třeba alej 17. listopadu v Roudnici nad Labem hlásí crash, anebo taky ulice Na Příkopech v Chomutově. Když se podívám na dálnice, tak tady jediná nehoda svítí na D500 km 81 ve směru Praha, a co se nějakých čekaček týče, tak počítej s takovýma 12 minutkama na D1 před Brnem, nebo s 8 minutkama na D1 před Prahou.
2: Okay, my se jdeme podívat taky na to, jak to vypadá v tuto chvíli v Praze. Tady pořád platí crash na Štěrbolský spojce kolem Černýho mostu. Potom se bourá taky na Průmyslovce, takže tam určitě pozor. Dál, pokud se nepletu, tak se bourá taky v ulici Moskevská. No a jeden crash mi tady hlásí aktuálně taky ulice v Holešovičkách, takže i tam rozhodně dávej pozor. Všude to poměrně dost poskakuje, takže v Praze počítej s tím, že si určitě nějakou tu minutku navíc po cestě nabereš. Každopádně, kdyby cokoliv, tak dávej vědět buď to na naše telefonní číslo nebo do naší mobilní apky Rádia Spin, a my si spolu za 10 minut dáme taky hru jeden na jedno, kde budete hrát o vstupenky na Zrádce do kina.
3: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 8 hodin a 37 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, no a začíná malinko přituhovat, protože teďka bude poměrně napínavá atmosféra, jelikož pro vás máme stupinky na zrádce, ale ty si musíte vybojovat.
2: Jo, není to úplně zadarmo, musíte zavolat na 210 32 30 30, první dva nejrychlejší bereme, no a vy se o ty lístky můžete poprat, bude to na čtvrtou epizodu zrádců, pokud se nepletu, která bude 7.10.
1: To znamená příští týden ve středu. Přesně za týden, takže až příští. Takže kdo chcete jít příští týden na nějaký randíčko nebo prostě jenom pofelit s nějakýma kamarádama, tak určitě můžete hnedka teďka volat 210 32 30 30 a uvidíme, jak to dopadne. Jo, skočila mi tam ta aplikace, já vím, no, ježišmarja.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 8 hodin a 40 minut, teda posloucháš Radio Spin. Začínáme opět přesně na čas.
2: Fakt?
1: Yes, kámo.
2: 8.40, to je
1: i včera
2: pravda?
1: Jsme začínali v 8.40, ale tenhle ten týden nám to jde, jedeme jak hodinky.
2: Krása.
1: No a my už tady máme hráče, který se tady poperou už za pár vteřin o vstupenky na zrádce na příští týden. Nedrátí číslo jedna je Kačka. Kačko, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj, Kačko, ahoj. Kusy.
1: Tak, Kačko, s kým by si vyrazila na zrádce?
3: S kamarádem.
1: S kamarádem, jo, a jenom s kamarádem. Není tam něco víc?
3: No, tak s kamarádem s výhodama třeba.
1: Ale dostali jsme to z ní. OK, tak jo, my se jdeme podívat ještě za Tomášem. Tomáši, dobrý ráno.
4: Ahoj, dobrý ráno.
2: Tak, ahoj.
1: Koho ty by si vzal na zrádce?
4: Hele, partnerku.
1: No, vidíš, ale tak...
2: To
1: už je přímočařejší, ale vlastně ve finále by to mohlo dopadnout dost podobně. Nicméně, my se jdeme vrhnout na dnešní otázky, opět teda na téma korunovační klenoty. A jenom připomínám, že proto, abyste mohli odpovědět, tak nejdřív musíte zakřičet svoje jméno a nechat se vyvolat. Takhle jednoduchý to je. Všechno jasný?
4: Jo.
3: Ajo.
1: Výborně, tak jdeme na otázku číslo jedna.
2: Let's go! Z jakých částí jsou stvořený korunovační klenoty?
4: Tomáš.
1: Tomáši.
4: Hele, je to koruna, jabko a žezlo.
2: No a to je naprosto správně.
1: Hezky pěkně,
2: pro tebe.
1: Hezky pěkně. No tak jo, jdeme na otázku číslo dvě. Který český prezident přišel na ukázku korunovačních klenotů pod vlivem alkoholu?
4: Tomáš.
3: Kačka.
1: Tomáši, Tomáš byl rychlejší, Tome.
4: No ale Miloš Zeman.
1: To Miloš Zeman je byl, to tak. Byl. No tak jo, tak jdeme na poslední otázku.
2: Tak pojďme, Kačí, dožene aspoň jeden bod. Co je schovaný ve svatováslavský koruně? To je těžká otázka.
1: Jo. Je to těžká otázka, je to legenda, že by se tam mělo něco skrývat.
4: Ty vole.
3: Tak to nevím.
2: Jo, jo.
4: Hele, Tomáš.
1: Tomáši.
4: Hele, nějaký drahokamy, bych řekl.
2: Maragdy perly. Nejsou to drahokamy.
1: Drahokamy tam jsou. Perly. Ty jsou normálně nahoře, takže schovaný nejsou.
2: Dome, tak vysvětli legendu.
1: Tak legenda praví, že ve svatováclavské koruně je schovaný trn z Ježíšovy koruny. Což mi přijde docela hustý. A zajímalo mě, jestli tam opravdu je, akorát to asi pravděpodobně něco s tím.
2: Těžká otázka.
1: Těžká otázka. Nicméně máme jasno, Tomáš si odnáší dva body, Kačka bohužel bez bodíku.
2: Takže gratulujeme.
1: Tome, gratulujeme. No a Kačko, ty nezoufej, protože hrát budeš moc určitě klidně i zítra, takže klidně si cinkni.
3: Jasný.
1: Tak jo, děkujeme za hru a Tome, vydrž na drátě.

0: Spin ráno. Mashup.
1: 8 hodin 48 minut a posloucháš Spin ráno s Domem a s Krištofem. No a s náma už je dneska ve studiu. Ne host. Já jsem chtěl říct host, ale není to host, je to host to... na... Dobře, na 12 minut je to host ještě.
2: Jak to natahuje, ne? Protože se zamotala sluchátka a nechce to říct tady.
1: Tak něco řekni.
3: Všechno je pod kontrolou, říkám.
2: Jo, vypadá to tak, Vicky. Momentálně jako tvoje poloha fakt naznačuje tomu, že to je velmi komfortní a že to je všechno pod kontrolou.
1: Jakoby já nevím, jak ti bez těch sluchátek pustím ten mashup, Vicky, jo. Dobrý. Už to máš? Už to máš.
3: Dobrý, já už jsem připravena.
1: Tak čau, Vicky, čau. Už se slyšíme, je to dobrý. No tak jo, Vicky, hele, jsi připravená na mashupek? Tak pojď na to.
4: Pojďte se se mnou připít na zdravíčko.
3: Pojďte se se mnou připít na zdravíčko. Co to bylo za hlas ze záhrobí toto?
1: Jako? No, tak to už tady máme odhalený, ale měli jsme tady pár minut zpátky Romana.
5: Krásné ráno, Dome Krištofe, Spinaře, tady Roman. Tak hele, v dnešním myšmaši, tak asi určitě bude James Brown a Feel Good, ale ostatní neřeším, ale jestli na konci, Dome, si dal zboj a klid, Evičko, aspoň, tak to je teda fakt velký bizár, tak skválně, čau, hezký den.
2: Roman to měl samozřejmě naprosto správně, oba dva ty dva typy.
1: Je
2: oba
1: to
2: dva
1: tak, ty dva. Takže je tam James Brown? I feel good. A jsou tam Bonnie a klid?
4: Evičko. Pojďte se mu připít na zdravíčko. Opraže se mandličky.
6: Už spím, pane Benák. Až jindy.
1: Já jsem reagoval úplně stejně.
2: Úplně stejná reakce.
3: Jo, úplně uf. No hele, a jsou tam Chipmunkové.
1: Jo.
2: Viděl jsem teďka normálně, jak týpek vzal Alvina a Chipmunky, ten film, no. A celý ho jakoby zpomalil na takovou rychlost, aby ty hlasy zněly normálně a je to strašná sranda to sledovat.
3: Počkej, to znamená, že tam je spousta lenochodů, ne? Jako
2: ne, on prostě jenom vzal ten hlas a pičnul ho dolů, že jo? Tím pádem prostě ti Chipmunkové najednou zní jako ti originální dabéři. No, je to strašná sranda to sledovat.
1: Okay, to mi přijde naprosto skvělý. Tak jestli to někdy najdeš, tak mi to ještě pošle, já si to dám někdy.
2: Dobře.
1: Ale zbývá nám tím pádem ještě jedna věc, tak pojďte si poslechnout ten mashup ještě jednou a pojďte dál hádat. Neříkej to.
0: Poznal si trojici tracků? Pošli nám voicovku přes apku Rádia Spin. Nebo volej 210 32 30 30. Právě teď.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Dáváš si Radio Spin s tebou, ještě pořád Dom a Krištof, ale taky Vicky.
2: Vicky.
3: Ahoj.
2: Vicky, čau.
1: Vicky, co ty a ten mashupek, co?
2: Čau.
4: Oh yeah.
2: Pojďme si mashup
4: pustit. Je, my to pojďte ještě pustit.
5: Pojďte se mu připít na zdravíčko.
1: Vicky, co je ta poslední věc?
4: Já vím, co to je.
1: Ne, ne.
4: Já vím. To je Love Island.
1: Otázka je, co je to za song v originále?
2: To nevím.
4: Na to je originální,
2: taková otázka vlastně jako tady nepadla dneska ráno. Love Island nám stačí.
1: Dobře, tak to stačí. Já se to potom najdu.
2: No tak jo. Vicky, co tě čeká dneska v komunikátoru?
4: Dneska budu hrát tracky na přání. To je co?
2: Hele Vicky, ne? Já se tě zeptám, děláš tady taky někdy něco jiného?
4: Já vím, já jsem hrozná, já se v tom slovu strašně opakuju, prostě každý všední den od 9 do 1 a vždycky hraju tracky na přání podle spinnerů, takže já se těším, spinnere, že už ladíš, že už přemýšlíš, co si dneska necháme zahrát, zase máme krásně venku, takže věřím, že si uděláme i hezkou náladu tady v éteru, no a rozhodně volej 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku, no a co se týče témat, který probereme, prosím tě, tak určitě se podíváme na to, co jsme jako Česká republika poslali za polární kruh. To mě docela překvapilo.
1: Za polární kruh, jo?
4: Jo, já
2: vím, že za polárním
4: banky.
2: Kruhem je momentálně Nikol Šáchová, která vyhrála Zrádce, ale víc o tom nevím.
1: Polar Express.
4: A kromě Nikol Šáchový jsme tam poslali ještě něco. Okay. Speciální.
1: Zimmermany.
4: Zimmermany?
1: No jasně.
4: No a jo, to je
1: Zimmermany
4: vlastně
1: byli,
4: výprava.
1: Že jo? No, na severním pólu.
4: No to je pravda.
1: Že
4: ale
1: tam jsou.
4: Tam jsme za, a my jsme za polárním kruhem.
1: Myšlo za ním, aha.
4: No, nevadí. Ale
1: takže ještě... už jdeme na jich?
4: Já, popravdě, oni tam ty věci jako zůstaly. My jsme tam prostě něco nechali jako zamrazit. Taková, je tam taková ultra super chladnička.
2: Nic. Jo, já asi chápu. Asi
4: no, no, no. Hele,
2: asi
4: já vám to potom povím.
2: Co jiného by tam těším mohli.
4: Přesně, co by tam...
1: Aha.
4: Trošku se... Bojím se. Dobře, a taneční bych chtěla probrat, protože teď všichni chodí na taneční, ne? Tak máme září,
2: ježišmarja, ale to
4: středoškolský
2: mám teďka,
4: taneční.
2: Mám super story, protože za mnou byla teďka Božka a říká, hele, ty jsi chodil do tanečních, vy? Říkám, ne, proč? On říká, no byli povinný taneční. Říkám, nikdy nebyli povinný taneční. Říká, no máma mi říkala, že jsou povinný. Říkám, no tak... Tvoje máma prostě asi jo, ale naši prostě jako nikdy, no.
1: Jako je to pravda, Dominika jsem tady jednou učil čaču.
4: Jo, to je pravda vlastně. A kluci, jak to dopadlo? Dokonce Dominik měl nějak jako vyzvat Krištofa, aby uměl tančit před Božkou.
2: No.
1: To je pravda, to jsme úplně zapomněli na to, že?
2: Já nevím, ty vole, si to úplně nepamatuju, protože takovýhle věci ohledně tance já radši vytěsňuju.
1: To chápu.
2: Zvlášť... Já tancuju jenom už, když je pozdě večer a taky náladička.
1: Právě, v devět ráno se netančí.
4: Krištofe, ty jsi chodil na taneční?
1: My jsme neměli taneční, my jsme každý rok na škole měli jiný druh tance, takže jakože já jsem prošel baletní školou, lidovky, charakterní tance.
4: Rozumím.
1: Fuha, step. Ještě něco?
2: No, ale tak jestli chcete vidět Krištofa v silonkách, tak se podívejte na jeho fotky z prváku.
1: No kámo, ne v silonkách, protože oni nám tehdy psali, že máme mít úplný oblečení a já jako baletní a já jsem neměl na ty talentovky úplný oblečení, takže jsem si musel od strejdy půjčit cyklistáky a vypadal jsem jak největší Castro, tam prostě jsem přijel, že jo, všichni ty baletní věci, kámo, špičky.
4: A já měl... vypostrovaný zadek, ne?
1: No a já měl cvičky a cyklistáky.
2: Stačí, ale jdeme se podívat na to, jak bude venku, ale dneska počítejte si.
1: Dneska počítejte s tím, že bude 23 stupňů zhruba.
4: Vemte si na sebe cyklokaťata, buďte jako Krištof a jeďte si někam projet.
2: Vidím s tou šiškou na těch špičkách, ty vole.
1: Slyšíme se zítra, či jo?
2: Čus.

Krásný dobrý ráno, ještě jednou od Majku tě zdraví Vicky. Máme středu 30. září, no a svátek má dneska Jeroným. No a teď už prosím tě, bonžurka s Vicky. Včera jsem byla na bowlingu, šla jsem do toho s fakt velkým, ale velkým sebevědomím. Hele, co na tom je, jo? Prostě pošleš kouly a kosíš kuželky, ne? No, takhle. Protihráči posílali teda totální torpéda. Tam to lítalo, jeden strike za druhým. No a mně spadl hřebínek, protože první kolo a koule šup do korítka. Druhý kolo a koule... Ne, zase v korytě. Hele, já jsem vyzkoušela všechno. Velikost koulí, jo. Já jsem šla od desítky do třináctky. Já jsem prostě nevěděla už co. Já jsem si říkala, jestli to neovlivní prostě barva, modrá, zelená prostě. A vůbec nic nepomáhalo. Jako strategie nula. No a po třetí, tak to jsem málem udělala díru do podlahy, jak jsem to blbě hodila, fakt nekecám. No tak byla jsem zoufalá a hlavně jsem byla jako, dejte mi ty dětské ohrádky, aby mi to nepadalo do toho koryta. A dokonce i protihráči už se mnou pak měli slitování a začali mi radit, jo. Tak to je úplně nejlepší, když ti začnou radit i soupeři. Takže já jsem dostala spoustu tipů a triků, jak to házet a jak to tam prostě začít rotovat, aby ta koule jako doputovala tam, kam má. Dokonce jsem zjistila, prosím vás, že ta dráha je jako olejovaná takovým speciálním způsobem a na různých speciálních místech, aby ta koule dělala úplně nečekaný tríčky. No a víš co? Potom mi řekli normálně objevnou věc, nekecám. Dozvěděla jsem se, že tu kouli mám házet vlastně do oblouku. A já ti říkám, že to mě zachránilo, protože já nekecám, ale úplně poslední kolo jsem na to kápla a ve svém 10. kole jsem zandala X6, takže dala jsem dokonce dva strajky za sebou, chápeš to? Já jsem do té doby neskórovala vůbec a pak jsem si zdvojnásobila vlastně celou tu předešlou skórovací hru. Hele, takhle, stále jsem byla poslední, ale já jsem měla dobrý pocit a říkám ti, budu mít ještě na čem trénovat, ale příště do toho bowlingu jdu zas. Takže děkuju, že jsem tady s tebou mohla zazdílet svoji vlastně osobní výhru, ačkoliv objektivně v celku stále prohru. No a teď už startuju komunikátor, takže rozhodně neváhej a zavolej si o svůj track 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku a dej tam něco pořádného, že to spolu rozjedeme, něco výherního k té středě. Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou a taky triky na přání samozřejmě. Mám tady pro tebe volno, takže rozhodně neváhej a ozvi se taky o svůj track. Těším se, že to tady spolu při té středě rozjedeme. A to třeba i díky tady Jakubovi, který má svůj track na přání. Co to bude?
2: Dobré ráno všem spinnerům. Já bych poprosil zahrát od Gleba Triple Drink pro všechny, který musí do práce.
1: Pěkný, pěkný, tak to se nám tady ten komunikátor hezky rozjíždí. Tak pojďme si pořádně tady zatančit a rozjet to s Glebem Triple Drink. Díky moc a krásný den.

Vy tady Roman a se mnou další souhrn přehledu zrádců druhé epizody na rádiu Spin. Na snídani tentokrát nedorazila porodní asistentka Jitka. Zrádci se rozhodli, že mezi sebe přizvou Anelí. Nevím jak na vás, ale na mě Anelí působí jako zrádkyně s velkým Z. Má rysy Nikol i my zároveň, tak uvidíme, jak daleko to dotáhne. Mega zajímavá byla ve druhé epizodě i mise. Vnesla velký rozkol mezi jednotlivý hráče. Podívejte se na to ve druhé epizodě, pokud jste ještě neviděli. Bylo to drama. Obrovský drama. Stejně jako u kulatýho stolu, kde se všechno tentokrát točilo kolem numerologky Moniky. Ta nakonec argumentaci neustála a byla z hradu poslána do vyhnanství. Koho nová trojice zrádců zabije, se dozvíme ve třetí epizodě. Tu můžeš sledovat v premiéře na Prima Plus každou středu večer nebo každou neděli večer na Primě. Budeš u toho?

Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, tak nehodu máme v Brně v ulici Revoluční. Teď už mířím na dálnice, tady máme crash na D35C a to na 244. kilometru ve směru na Hradec Králové v okolí Mladeče. Je tady nehoda s únikem nebezpečné látky a mělo by to být vyklizený kolem 11:30. Teď už mířím dál a to na D5 na 81. kilometr, kde je nehoda ve směru na Prahu a to v okolí Dobřan. Crash je taky na D7 a to na 26. kilometru. Je tady nehoda náklaďáku, tvoří se tady kolona a pozor, prý to tady hrozí i dopravním kolapsem, takže pokud můžeš, vyhni se, bavíme se tady o okolí Slaného. Crash je taky na D10 a to na Novopatské ve směru na Prahu, takže na příjezdu. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme nehodu na 5.5. směrem do centra, no a poskakuje nám Nuselák směrem do centra. Tady mi to svítí červeně a hlásí zdržení kolem 15 minut. Jinak nám taky poskakuje městský okruh v okolí Zlatníků Hodkovic a to před Komořanským tunelem směrem vlastně dál na Radotínský most. Takže tady mi to hlásí zatím zdržení až 40 minut, vůbec nevím, co se tam děje, co to znamená, tak pokud máš nějaký čerstvý info ze silnice, tak rozhodně dávej vědět 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně. Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

jedeme srovnat kloně, jedeme srovnat skóre. Jedeme pomalu, není kam spěchat, takže slow down. Jasný zoom, udělat boom, na ksichtě směje se clown. Ani slovo mezi sebou, víme toho dost. Jedeme srovnat kloně, jedeme srovnat skóre. Nám pomalu se točí kola, jim pomalu se krátí čas. Oni neví, že jdeme pro ně, ale i tak nezapomenou na nás. Plný arzenál důvodů, není chuť nic vysvětlovat. Rovnou cestou přímo jdem situaci tvrdě eskalovat. Naše kola nezastaví ani červená přechody nic. My projíždíme městem mimo děj a zákon ulic. Vykopeme dveře, ať ty koně trefí šlak. My hoříme jako molotov, co dopad přijde tlak. Jedeme pomalu, není kam spěchat, takže slow down. Jasný zoom, udělat boom, na ksichtě směje

0: mobilní aplikace.
1: Vicky tady s tebou, další songa na přání a tentokrát tady mám vzkaz od Vojty a celé jeho třídy.
2: Čau, jsme studenti na praxích a dneska je to tady úplně mrtvý. Jsme tu od rána, práce tu není a všichni usínáme za pochodu. Chtěli bychom zachránit dnešní směnu jedním songem a zároveň pozdravit všechny kluky z praxí. Kdyby se nám ho zachránili, fakt nám tím sepříte celý den.
1: Jasnačka, hele Vojto, zdravím tebe, zdravím celou tvoji třídu. Doufám, že tenhle ten track vás totálně rozpumpuje. Koukám, kluci poslali dokonce i fotku, kde je pravda, že prostě v monterkách jsou, jo, jsou prostě připravení na ty praxe a zatím tam žádná práce není, tak víte co, aspoň si můžete prostě hodit bokem. Tak pojďme si tam dát Dan Zhuna, Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a slyšíš správně, tohle je taková pořádná tancovačka, protože v příští hoďce se spolu podíváme na taneční. Jo, tak za chviličku nám taky začíná Star Dance samozřejmě, ale taky bych ráda, aby si se mnou zavzpomínal na ta léta, kdy si chodil jako do tanečních na střední. Mě by zajímalo, jak na to vzpomínáš, ale jako dobrý, anebo trauma doteď, jak to tam šlo? Jaký byly volenky, pánská, dámská, nějaký takový jako střípečky toho nejlepšího. A vůbec, jako chodil jsi na taneční, protože mě to celkově zajímá, jaký jsi z toho měl pocity. Já se přiznám, já jsem totiž na taneční nechodila. Je to tak? Trošku se za to stydím, teda ty společenský tance umím, jo, ale prostě učila jsem se jinde a vlastně jako tuhletu záležitost, ten český folklor, jako chodit na taneční, tak tyjo, ten jsem vynechala. A asi je mi to trošku líto, tak bych byla ráda, aby si zavzpomínal a potěšil mě tím. No a nejen mě, a taky spinery. Tak volej, anebo posílej hlasovky. V příští hoďce si řekneme víc. No a teď už počasí. Podíváme se na to, jak máme venku. Momentálně je tam nádherně 13 stupňů Celsia v Praze a svítí slunce ve zbytku republiky až 15 stupňů. Dnešní maxima na 23 a bude svítit slunko. Svítí slunce nad hlavou.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s tebou.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a už se nám blíží Stardance, můj mega oblíbený seriál, fakt televizní stálice. Jako sledovanost tohle pořadu podle mě jasně dokazuje, že jsme fakt národ, který si ujíždí na párových tancích. Takže mimochodem už 10. října nám začíná první epizoda a já už se nemůžu dočkat. Takže jsem si řekla, že se teďkon pobavíme o tanečních. Je to tak prostě cha-cha, tango, waltz, tohle všechno se tam tančí. No a kdo letos prostě bude na parketě válet, no tak mimo jiné Vojta Dyk, na kterýho se teda hodně těším. No jo, ale takovouhle taneční průpravu má taky nejeden Čech, protože já bych přeříkala trošku to, co se říká, co Čech, to tanečník. Jako fakt, taneční jsou součástí dospívání, všichni to v podstatě zažili, jenom já ne. Já se přiznám, já jsem to nezažila, prostě takhle, jako ty klasický taneční jsem nezažila, jo, jinak tančit umím, ale nezažila jsem takový ten stresíček z té volenky, jako dámská volenka, pánská volenka, americká volenka. No, tak jsem si říkala, že o tom si chci nechat od tebe vyprávět. O čem totiž třeba moc dobře vím, tak to je ten pocit, jaký to je tančit s tím tanečníkem, který má ty upocený ručky. Tak co, Ondro, spinere, co ty a taneční, protože tady Ondra teďkon začal chodit. Je, počkej, Ondra, to by mě zajímalo. Máš rukavice?
1: Nemám rukavice.
0: A je tam někdo, kdo má rukavice?
1: Jo, ale ten týpek je fakt strašně divnej.
0: OK.
1: A přijde mi, že je tam snad jediný.
0: Fakt? Evidentně byl ještě vybavený z domova, že to je ta stará škola, že se má chodit v rukavicích. Jo, v rukavicích, aby člověk neměl úplně spocený packy. Každopádně, Ondro, já ti přeju, aby si si taneční pořádně užil, aby si tam co nejvíc volenkoval. No a spinere, mě zajímají střípky z tvých tanečních. Našel jsi tam třeba i někoho, s kým se vídáš doteď, možná svoji lásku, nebo nějaký dobrý kámoše, nebo máš o tam tuť jako nějaký vzpomínky, hele, klidně i ty traumatický, jo. Prostě takový to jako pánská volenka, dámská volenka, to museli být trošku stresy. Vážně mě to zajímá, jak jsem nezažila, tak chci aspoň nakoupit od tebe. No a už za chvíli ti povím, kdo našel svoji osudovou lásku právě na tanečním parketě. Tak se nech překvapit. Radio Spin.

0: Jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním a děti mi dáš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice.

0: Vicky tady s tebou, další songa na přání. No a teď už tady mám vzkaz od Karolíny.
1: Tak bych chtěla prosím písničku Maria Maria, je to pro mého kluka a moc to miluju.
0: Tak to je krásný vzkaz. Jsem ráda, že můžu tady přes éter přenášet tuhle lásku. No a dáváme Maria Maria. No a to je takovej song, na který by se tančilo krásné, vášnivé tango. Radio Spin. Oh.

Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a v téhletý hoďce řešíme taneční. Vlastně mám pocit, že taneční má si prošel v podstatě každý Čech, já jsem teda obrovská výjimka a ostuda, že jsem nenavštěvovala

0: a taneční, ale o to víc mě vždycky baví poslouchat ty historky, protože to by člověk opravdu jako nevymyslel. Já teda musím říct, že mimochodem taneční jsou opravdu jako místem seznamování, to všichni víme, ale například tady mám jeden pár, který je spolu už hodně, hodně let. Ano, si řekli před 75 lety. Je to paní Milena Švagerková a Milan Švagerka. Já jim gratuluju, 75 let spolu, to je opravdu jako nádherný věk. No a tak schválně hádej, proč to tady asi teďkon říkám? Jak se poznali? Paní Švagerková, tak jak jste se poznali?
1: Tanečně jsme se potkali čirou náhodou, zbyli jsme si uprostřed sálu, no tak jsme to dotancovali spolu a dotancovali jsme to až sem.
0: A to je krásný, ne? To znamená, že i když je volenka a ty máš pocit, že si nestihl ulovit tu pravou nebo toho pravého, tak to vůbec nic nemusí znamenat, protože nakonec zjistíš, že vás ten osud může takhle krásně spojit. Takže možná, že to je rada od tohoto krásného páru, že stačí si počkat uprostřed parketu a on ten pravý, ta pravá prostě přijde. No tak to je paráda. A pojedeme dál, jdeme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, teď koukám na regiony, no a tady máme nehodu v Brně, v ulici Renčova. Dál mířím na dálnice, tady je crash na D7, ještě stále na 26. kilometru, je tady nehoda náklaďáku, je to vlastně v okolí Slaného a čekej tady rozhodně nějakou jako dopravní zácpu, pokud můžeš, vyhni se. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme crash na pražském městském okruhu na 60. kilometru ve směru na D1 v okolí Dolních Počernic. No a jinak koukám, že nám to tady trošičku poskakuje v té Praze v úplném centru, ale nejsem schopná ti říct nic moc víc. Všude čekej tak kolem nějakých 5-10 minut navíc. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a dávej vědět. 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky a hlavně opatrně.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Radio Spin.

0: Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusťte něco jiného, prosím, spíme.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Dnešní ráno nás zasáhla hrozná zpráva.
2: Veselá kráva přestala být veselá.
1: Na obalu se totiž už neusmívá.
2: No. To přesně znamená to, že přestala být veselá, že jo?
1: Ale proč tomu tak je? To byla otázka dnešního zpět rána.
3: Ale já si myslím, že se přestala smát, když zjistila, že je drahá jako kráva. Protože finančák přišel na to, že nedají 100 let.
1: Hele, byl tady taky filozof Pavel.
4: No proč se veselá kráva nesměje? To je přece jasný. Protože už není veselá.
5: Já si myslím, že začal podzim a začala podzimní depka, takže...
2: To je docela legitimní názor, ale co si budem povídat? Jdeme dál?
6: Čau kluci, tak já si myslím, že veselá kráva se přestala smát z toho důvodu, že už je starší a prostě nemá zuby.
1: A každý nemá na nový.
2: Ale ona by měla mít z toho, kolik prodá sejda.
7: Hele, přestala se smát ono, když bude dávat 100 let mlíko, tak ti taky pak už asi do směvu nebude vyčat.
1: A já už vím, proč se přestala smát.
2: Počkej, jakože fakt?
1: Mm-hmm.
2: Řekni.
1: Protože prostě jenom nemá ten správný mood.
2: Tak třeba si naladí zejtřejší spin ráno od 6 do 9 a bude jí líp.
1: Tak čus.
2: Čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve spin ráno. Na rádiu Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a na drátě už teďka Ondřej. Čau Ondřej.
1: Ahoj Vicky.
0: Čau. Hele, prosím tě, mě by zajímalo, co ty a taneční. Chodil jsi do tanečních?
1: Hele jo, já jsem to zvládnul dokonce dvakrát nebo třikrát. Mně to připadalo jako úplně luxusní prostředek jak lovit.
0: Jo takhle, takže ty jsi tam balil.
1: No, anebo chlastal, a takže vlastně ono se to jako neslučuje, takže z toho vzniklo jenom to chlastání.
0: To chápu, závěr, no, jako. To se ti museli potom začít trochu motat nožky, to není úplně dobře,
1: jo.
0: Ale tak jako nějak jsi to tam jako odťapkal, nějak jsi to tam odtančil, jsem pochopila, dokonce třikrát
1: ale
0: vlastně.
1: Ale něco jsem se dokonce i naučil, člověče, jako co se týče kroků, jo.
0: Jseš dobrý.
1: A myslím si, že to, protože... Tak já nevím, tyjo, my jsme chodili do tanečních cel 25 let na zpátek. To je už prostě porce, jo. A myslím si, že ty mladí to úplně tak nebaštějí, protože nevymetají ty maturáky těch ostatních jako feláků svých.
0: No ale my pozor, jsme to není pravda, ale Ondřej, já jsem taky vymetala. Jo, to je normálně ještě, to je zvykem, normálně jdeš i na kámoše, že jo, tak máš z atletiky kámoše nebo z šachového kroužku, to je úplně jedno, ale normálně jsme se tam chodili navzájem podporovat, to zas ne, to jo.
1: My jsme kupali i lupeny do té lucerny na maturáky, který jsme vůbec jako nevěděli a takhle, jako že jsme tam šli prostě jenom. Tak jako na blendu dělá bordel, no.
0: Jo, takhle, no tak to ne, tak to je pravda, to jsem nezažila, že bych šla na úplně cizí maturák, ale tak jako jste frajeři a na druhou stranu ostudu tam nedělal, že jo? Tančit si nakonec uměl.
1: No, tak jako jo, ale ono potom chlastu to jde blbě, takže to se nebylo jo.
0: Hele, jako nedoporučuju, no, je to stejný jako řízení prostě, jako prostě ta motorika jde potom trochu šejdrem, ale Ondřej, mě by ještě zajímalo... Za tebe, volenka, pánská nebo dámská? Lepší.
1: Ale já jsem genderově neutrální, takže obojí.
0: Takže za tebe ta americká.
1: Jo,
0: tam
1: jo,
0: to bylo
1: prostě
0: jedno, že?
1: Kdo přijde a zeptá se, tak by měl dostat, takhle.
0: OK, fair point. No dobře, tak díky moc, že jsi se podělil a že jsi mi zase trošku objasnil, jak muselo být super chodit na taneční, protože já jsem to vypastila. No a teď už, co si necháš zahrát?
1: Prosím tě, já bych chtěl Sprintera od Davea.
0: OK, tak jo, Sprinter jeden bude sprintovat tady přímo tvým směrem. Tak se měj krásně, no a zatím Radio Spin, čau, ať ti to tančí.
1: Krásná práce, hezký den, ahoj,
0: díky, ahoj.
1: Čau, čau.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a já tady mám další vzkaz od Spinera, tentokrát od Dávy, který se taky s náma podělil o to, jaký měl on taneční. Už je to pár let naspátky, ale já si myslím, že Dáva zavzpomínal úplně krásně. Tak co, Dávo, jak to šlo?
1: No, jako když tě tam doprovází babička, já jsem byl pankář, že jo, tenkrát. Já jediný pankáč chodil jakoby do taneční, že jo, takže já úplně číro, dlouhý vlasy, teď ty volenky pro gardy, jakoby ty babičky, že jo, s mamkama, no já zdrhal. Zase náhodou vybrali se mě tam, že jo, jako ty tanečníci, když viděli, jak tančím velčí. Já jsem dlouhej, já mám 2 metry. Já jsem to protahoval, takhle.
0: Ty holky měly nohy nad zemí, ne? Si tam s nima
1: lítal. No jo, chvilkama, ale prý, nechceš tam mají tančit, prý, a vy nosíte ty filtry, já pankáč, jo, prý. No nosíme prý, jenom tak to ne.
0: Aha, takže to neprošlo.
1: Ale tančit jinak taky umím, jak.
0: Hele, to je mi úplně jasný, díky Dávo, že jsi se podělil. No a ty flitry, tak ty jsi samozřejmě nepotřeboval, že jo? Vždyť ty jsi se už blízknul na tom parketě, takže absolutně pochopeno. No tak díky moc a teď už si dáme počasí. Podíváme se na to, jak máme venku. Momentálně zase, hele, krásně prostě. Už máme 15 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky až 18, svítí slunce, dneska odpoledne až 23, bude nádherně. No a když se dívám na zítřek, tak zase je krásně, zase bude 23 a zase svítit slunce. Hele, já mám až takovouhle radost, mám, hele.
2: Svítí, svítí slunce nad hlavou, nad hlavou.
0: Svítí, Radio Spin.
3: Spin Radio. Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

Radio Spin a Vicky tady s tebou. No a Spinere, teď se teple obléč. Beru tě sebou na expedici za polární kruh. Doufám, že už trochu cítíš prostě to frišno, protože si představ, že na norských Špicberkách je v chladný jeskyni hlubinný trezor. Je to tak, slyšíš správně. Je to taková profilednička, takový sklípek, do kterého sice nejdeš degustovat, ale... Všichni vegetariáni, co chroupají salátek jako králíček, teď šťastně zastříhají ušiskama. Totiž ta lednička skladňuje semena rostlin. No a to z celého světa. Je to globální úložiště, ve kterém už je přes 1 milion 401 tisíc vzorků semen a rostlin. Neskutečný. No a úplně popravdě, stříhat ušiskama by měli teda nejen vegetariáni, ale vlastně všechno lidstvo, protože tohle úložiště slouží státům a organizacím jako zásobárna v případě nečekané katastrofy. No prostě takový ty semínka, který víš, že rozhodně chceš mít u sebe, kdyby náhodou nás třeba postihlo nějaké sucho, což už se děje teďka, takže ještě štěstí, že máme Špicberky. No prosím tě, představ si to, samozřejmě i naše Česká republika tam má své semínko. No a schválně, co si myslíš, že tam Češi uskladnili za semínko? Co si myslíš, že je u nás ta rostlina, bez které my Češi si nedovedeme představit bejt? No rozhodně mi pošli hlasovku, anebo mi zavolej 210 32 30 30. Myslím si, že ta cymbálovka dost napovídá, jaká semínka jsme tam nechali. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a taky samozřejmě, že tracky na přání. No a ještě předtím si tady řekneme, jak je to teda s tím úložištěm semen na Špicberkách, protože jsem právě prozradila, že za polárním kruhem je taková profi chladnička, ve který se střádají různé semena různých rostlin z celého světa. Kdyby náhodou přišla katastrofa, tak abychom je měli zakonzervovaný, abychom je zase potom mohli případně zase rozsemenit. No a já jsem se ptala, co jsme my Češi poslali do této profi chladničky, bez čeho se nemůžeme obejít. No a mám tady zprávu od Gumiče.
2: Hele, nevím, jako chtěl jsem si to najít, ale já to prostě vím i bez toho Googlu.
1: No.
2: Tutově je tam chmel.
1: Ano, a Jirko?
3: Já si myslím, že tam bude určitě chmel a určitě tam bude aj něco z vína, nějaká bobule.
1: OK, no a ještě Luďane?
4: Zdár, tady Luďan, tak to je jasný, semínko chmela nebo ječmene, bez toho my Češi nedokážeme žít, to by prostě nešlo, to je takový typický, si myslím.
1: Hele, já musím říct, že já vím, že to zní jako podezřelé, ale ono to fakt chmel není, ale jako taky mě to napadlo hned jako první. Jako je pravda, že je divný, že to tam ještě neposlali, myslím si, že tohle je dobrá zpráva, jako aby se poslala dál, že opravdu my Češi chceme, aby nám tam dali a uchovali chmel a taky dobrý víno a možná i trochu toho ječmene. Každopádně, o co tady šlo? Petře, Petr to možná ví?
5: Ahoj, zdravím do rádia Spin, pustám prosím Sunset od Separa.
1: To byl jiný Petr, já se omlouvám Petře, tebe mám taky, ale tady tohohle Petra.
6: Ahoj, tady Petr, já si myslím, že to je mák. Mějte se pěkně, pěkný den, ahoj rádio Spin, čau.
1: A je to tak, je to mák. Takže máme tady takovouhle makovou panenku, vlastně musím říct, že opravdu miluju mák jako osobně. Myslím si, že to je taková jako klasika, bez který se nedokážu obejít a věřím tomu, že taky ty ne. Já třeba každý den si dávám makovej koláč, já se přiznám, je to taková moje guilty pleasure. No ale teďka už si dáme track na přání a pořádně to tady společně oslavíme, jak jsme si to tady pěkně vymysleli. Tak já hlavně doufám, že teď se mi povede doklikat se taky k tomu správnému spinnerovi, který mě teďkon tady dává.
7: Halo, tak jo, tak všechno nejlepší vám všem a zahrajeme si Beastie Boys.
1: Tak jo.
7: Díky.
1: Jasnačka, taky díky. A dáváme tam Fight for your right, takže pojďme zabojovat za to, ať tam ten chmel ještě přidají do té chladničky Radio Spin.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a dneska nás čeká třetí epizoda Zrádců. Je to tak, je to tady. Už dneska bude premiéra na Primě Plus, a nebo můžeš jít do Cinestaru. No a rozhodně dneska nebudou chybět v sále taky naši spineři, protože i ty, spinere, můžeš soutěžit o lístky do Cinestaru. No a to každý ráno, vždycky u Krištofa a doma ve hře Jeden na jednoho. Ať zvítězí ten nejlepší. No a já ti teda musím říct, že jsem úplně mega, ale mega zvědavá, jak tohle to celý dopadne, ten třetí díl, protože ty bláho, jako nakonec teď ten druhý díl končil tím, že teda byly tam takový dvě velké skupiny. Skupiny těch, kteří mají štít a byli ochráněni na ten večer, a ti, kteří štít neměli a jsou tedy v ohrožení. No tady Jura zažil na vlastní kůži, jak je to nepříjemný být ten, který má večer bejt v klidu.
1: Můžeme si to tady dopovídat chvílenku.
2: Dobře. Teďka mě překvapila ta skupinka, která štít neměla.
3: Má štít.
1: Ale má štít, my si to tady dopovídáme, děkujem.
3: Ostuda, ostuda.
2: Ti byli teda všichni naštvaní dost a to by mě hrozně mrzelo, protože zrovna Bárny a Štefan
0: jsou takový sympatiáci. No jo, je to tak prostě. Kdo má štít, ten je vlastně out, protože ostatní, kdo štít nemají, tak závidějí, že se nevyspí zas tak dobře. No tak jsem zvědavá, kdo se nám do toho dalšího rána neprobudí. Mám tam pár takových typů.

typů. Opravdu by mě mrzelo, kdyby to byl Marek, který sám teda prozradil a naprášil na sebe všechno jednomu ze zrádců. No ale musíme se nechat překvapit. Každopádně, kdo dneska vyráží do kína, užij si to. No a kdo nevyráží do kína, ať si to užije na Primě Plus. No a samozřejmě, pokud Primu Plus nemáš, tak to taky není žádný problém, protože u nás na Rádiu Spin se dá soutěžit taky o vouchery právě na sledování online. Takže Prima Plus pro tebe, co pro to udělat, sleduj nás na Instagramu a tam je hned víc infa. No a v pátek vybereme hned několikero z vás, kteří si ten voucher budou moct pořád užít. No a sledovat zrádce vždycky přesně v té středeční premiéře. Teď už jdeme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionu, tak tady koukám, že zatím nic nového a mířím rovnou na dálnice. Máme nehodu na D5 na 34. kilometru ve směru na Prahu v okolí Žebráku. No a nehoda je taky na D8 na 6. kilometru na příjezdu do Prahy v okolí Odolený Vody. Jinak koukám, že v Praze máme nehodu na křižovatce ulic Zálesí a Štúrova. Je tady neprůjezdný pravý pruh a jsou tady v sobě dva osobáky. No a kreš je taky na Novopatské, bohužel je to u ulice Budovatelská směrem na Kbelskou, jsou tady v sobě taky dva osobáky. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše, drž se, no a pokud máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně neváhej a dávej vědět mě i spinnerům. Automotospin, tvoje

0: něco jiného, prosím, spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a teď už tady mám toho Petra, který chce songu na přání.
2: Ahoj, zdravím do rádia Spin, pust tam prosím Sunset od Separa. Mám před sebou cestu do Prahy, tak ať je to příjemnější a zdravím všechny, jezděte bezpečně a mějte se hezky. Ču.
1: Díky, díky Petře, tobě přeju bezpečnou cestu, hlavně ať je všechno v pohodě. No a teď už ti k tomu dávám Sunset, protože to slunce nám tak krásně svítí. Díky moc a krásný den.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a před náma už je poslední hoďka komunikátoru, tak rozhodně neváhej a ještě si zavolej o svůj track, no a to na čísle 210 32 30 30, anebo mi pošli hlasovku. No a v příští hoďce ti ještě v průběhu řeknu další dobrý důvod, proč právě u nás soutěžit na instagramových stránkách Rádia Spin o vouchery na Primu Plus, protože pokud tě nepřesvědčili zrádci, tak třeba tě utáhnu ještě na dalším skvělým pořadu, a to o jednom special pořadu o vaření s jedním super šéfem. No hele, možná už tušíš, o čem se bavím, ale teď mě tam pobavila hodně jedna věc, tak o tom ti povím v příští hoďce. Teď si jdeme dát počasí. Jdeme se podívat na to, jak máme venku. Mám tu tady momentálně 17 stupňů Celsia v Praze, svítí sluníčko ve zbytku republiky až 20 stupňů Celsia, jinak dneska odpoledne 23 stupňů Celsia, zítra taky a bude krásně.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já tady mám teďko na drátě Martina. Čau, Martine.
2: Zdravím všechny spíňáky, ahoj.
1: Martine, my jsme se tady zakecali normálně a najednou koukám asi jako, tyjo, teď my máme vstup, prostě máme písničku na přání.
2: Já jsem zase chtěl být víš, celebrita, ta minutová, jako v tom našem vysílání.
1: No jasně, hele. A seš tady, jaký to je pocit prostě, jo? Jaký to je?
2: Je to skvělé, už opadla ta nervozita se mě, když jsem volal poprvé asi před rokem, tak jsem se položil telefon, když jsem se dovolal z nervu. A dneska si povídáme úplně v pohodě, takže kdo má strach zavolat, nemějte, Spin je skvělý, volejte.
1: Hele, fakt Martina neplatíme, tohle je neplacená reklama. Ale je to
2: hezký. Když mě to líbí, já rád to sponzoruju, rád to podpořím.
1: To se žádnej, takže 10 z 10 Martinů tady doporučuje mi zavolat, což je hrozně hezké. Rozhodně vždycky vyberu track s tebou podle tvé libosti. No a Martine, co pustíme pro tebe?
2: My jsme se se ženou zamilovaný, jdem z práce a chtěli bychom si zahrát, co se nelíbí od Oriona Territorium. Myslím, že to je nějaké novější.
1: No tak pecka, hele, mám to tady pro tebe, pro tvoji ženu. Vy jste teďko na cestě z práce, že jo? Z pracovní...
2: Pracovní schůzky, ano.
1: Pracovní schůzky, ano. Tak prosím vás, dobře doražte, už máte dneska voraz?
2: Už máme voraz, už se těšíme domů, ještě jedem do firmy, stáhnou tam nějaké peněžské povinnosti a už jsme doma a už jdem pro malého restaurací.
1: Dobře, takže když budou chechtáky a potom už se budete jenom chechtat a budete mít krásné odpoledne. Tak hezký.
2: Děkuji to všem.
1: Díky, ale mějte krásný den, užijte si sluníčko a jdu vám to pustit. Mějte se, ahoj.
2: Ty taky, děkujem.
1: Čau, čau, Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další songa na přání, tentokrát máme na drátě spinnerku Nikču. Ahoj Nikčo.
2: Ahoj Vicky, ahoj.
1: Čau,
2: všichni.
1: Čau. No hele, Nikča je dneska taková, bych řekla jako nostalgická, ne, počkej, jak se tomu říká. Taková jako, že seš prostě v takovém klídečku svým, protože se uzdravuješ. Je to tak,
2: ano,
1: že?
2: Ano, přesně tak, no. Přesně tak.
1: Že zníš tak jako vyzenovaně.
2: Ano.
1: Zenuješ se. Ok. No a co si dáváš takhle, aby ti bylo líp? Piješ nějaký takový ty čaje zdravotní třeba?
2: Ne, tak to nepiju, já to jako úplně nesnáším, ale jako přiznám se, někdy z toho dám, mám takový tuto ty bombony na krev, nějaký jednostavný možný prášky, to je to nepomáhá, takže je to zbytečný.
1: Ale jako placebo taky dobrý, jako třeba mě to funguje vždycky, to je na efekt.
2: Jo, no, tak jo, tak já to vyzkouším.
1: Se cítím hned líp fakt, hele, řekneš si, že to funguje a ono to pak zafunguje.
2: Dobře.
1: No a co teda popíš teďka venku?
2: Hele, teďka popím kafem.
1: Dáváš si kávičku. Jo, no a tak počkej.
2: To se odpolní siesta.
1: Tak v tom případě si teda nemůžu pomoct, abych se ještě nevyjádřila k tomu, co si necháš pustit. Co to bude, prosím tě, protože hudba léčí, tak aby ti bylo hned líp.
2: No hele, prosím, bylo by to od Doriana sladká.
1: Ano.
2: Bych byla sladká.
1: Jo, jo.
2: Zdravá
1: teda, no. Nikčo, to bude mít, aby byla sladká, protože kávu si osladí. Já jsem si nemohla pomoct, prostě ten Kája to musel zaznít. Cink,
2: ano,
1: cink.
2: Tak.
1: Tak pečka. Hele Nikčo, tak hlavně ať je ti co nejdřív líp. No a ať si ještě můžeš užít pořádně toho sluníčka, ty ten poslední týden.
2: Jo, děkuji.
1: Jo? Jasný. Tak pouštím ti tam Doriana. Měj se. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a mám tady pro tebe ještě jednu takovou pikantnost. Jestli si říkáš, proč mít ten voucher Prima Plus. Hele, je na tom spousta skvělých pořadů. Máš to v exkluzivní vždycky před premiéře. No a já jsem se teďkon pobavila tady nad novým dílem Ano šéfe, který rozhodně doporučuji celý zkouknout. Mám tady pro tebe jenom takový bezvadný výřez. Je to podle mě jako ten skvělý seriál, na který rozhodně koukat ve chvíli, kdy třeba já mám hrozně ráda Love Island, no a přítel je spíš třeba na kuchtění. No tak v tom případě si myslím, že tohle je takový skvělý mashup, protože vypadá to, že už i u Zdeňka Polreicha se nám rozjíždí takové různé milostné trojuhelníky. Představ si to, jo. Tohle je úryvek ze situace, kdy seš v jednom podniku, kde to vede celé manželka, potom je tam bývalý manžel, no a vedle toho bývalého manžela je nová přítelkyně tohohle z toho cípka. No a do toho všeho Polreich, který se nebojí zeptat.
1: Vy jste zaměstnanec svojí bývalý manželky?
2: No.
3: Já jsem jeho přítelkyně.
1: Vy jste majitelka téhle provozovny?
3: Ano.
1: Tohle je váš bývalý manžel?
3: Ano.
1: Který se s vámi dal rozvést kvůli tobě?
3: Ne.
1: Kvůli nějaký jiný?
2: Život je krátký.
0: Život je krátký. Život je life, co k tomu dodat. Já si myslím, že jenom tenhle ten zamotaný trojuhelníček, možná vlastně skoro čtverec, bych opravdu chtěla vidět celý. Takže už teďko na Primě Plus, Ano šéfe. No a ty můžeš tady u nás na rádiu Spin zasoutěžit si právě o vouchery na Primu Plus. Takže rozhodně neváhej, mrkni na náš Instač, zapoj se do hry. No a v pátek budeš třeba vylosován a

Budeš se na to moc podívat v exkluzivní Premče. No a teď už jdeme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, nehodu máme v Ústí nad Labem, v ulici Na Rondelu. Další crash vidím v Plzni v ulici Slovanská. Teď už mířím na dálnice. No a tady mám, poskakuje D1, a to od Strančic, vlastně až tady do Mirošovic. Je to směrem do Brna. Táhne se to tady a momentálně to hlásí 43 minut zdržení. Takže všichni, kdo jsou na D1 a míří vlastně směr na Brno, tak od Strančic je to fakt šílenost. Pokud možno vyhni se tomu, nevím přesně, co se tady děje. Zatím to nehlásí přímo nehodu, ale zdržení už rozhodně jo. Teď už jsem přímo v samotné Praze, tady máme crash v ulici Lhotecká, potom taky na pražském městském okruhu máme nehodu, a to na 60. kilometru ve směru na D1 v okolí Dolních Počernic. Jinak čeky zdržení taky na Plzeňský, tam máme totiž taky další crash. Tohle je ode mě zatím z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to.

0: Čau, čau, tady Vicky a můj poslední song na přání dnešního komunikátoru. No a mám tady vzkaz od Petra.
1: Čau Vicky, tady Petr, jestli bych mohl, až budeš částek, tak tam dát jednu vášeň a bude to pro všechny. Tak jo, díky, čau.
0: Taky díky moc. No a Petře, ten časek nastal právě teď, takže ti tady posílám vášeň. No a užívej krásný den, Radio Spin.

0: ticho, než zaduní bejc.
1: Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a teď už taky Jirka. Čau Jirko.
2: Čau Vicky, čau Spineři.
1: Je tady Jirka, taky můj velký hlad, jsem ráda, že se Jirka nelekl, ale pozor, už mám hlad, že normálně bych snědla i celýho Jirku. Jako, tyjo, fakt mi hrozně kručí v břiše, je čas oběda, Jirko.
2: No je čas oběda, já už jsem obědval.
1: No, co jsi měl?
2: Já měl těstovinky s lososem. Takže já už mám po.
1: Tak to máš dobrý, tak teď cítím závist, moje břicho jako...
2: A zase na druhou stranu, já už to mám za sebou, ty ještě tuhle krásnou chvíli prostě s jídlem máš před sebou.
1: Je to tak, já už se nemůžu dočkat. Takže Jirko, prosím tě, hladová Vicky ti předává slovo, co nás dneska čeká a nemine s tebou.
2: Tak my se dneska podíváme na Oscary, protože už víme, jaký film tam Češi budou posílat. Podíváme se taky do světa sportu, protože Pastrňák se stal nově kapitánem Bostonu. Aha. Jsou velký věci.
1: Ty bláho, to jsou ale fakt velký věci.
2: Velký věci.
1: Hezky, no dobře, no tak teda ty Oscary mě hodně zajímají. Já se přiznám, co se týče Pastrňáka, vím, že to je pěkný kluk, ale jinak...
2: Je i šikovnej,
1: mimo jiné, už nemusíme... Není to jenom o tom objektivizovat, prostě ten kluk umí prostě i pořádně kopnout.
2: A... Ta, no kopnout.
1: Počkej, on je hokej...
2: Zahokejkovat umí.
1: Tak jo, teď mě prosím všichni ukamenujte, ale já už naštěstí odcházím se svým velkým hladem. Prostě když mám hlad, nejsem to já. Dál to asi nebudu doříkávat.
2: Tak, to už jsem někde slyšel.
1: Já už prostě šilhám, tak hlady. Tak já si jdu dát s tebou ještě počasí rychle. Tak jsme dobruslili tady až zdárně. Do teplého počasí ještě máme fakt pěkně. Máme momentálně 18 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky až 22 stupňů Celsia. Dneska odpoledne až 23, zítra zase slunce. Nádherný počasí, 23-24 stupňů. No i v pátek, no co si budem prostě. Máme krásný týden.
2: No babí léto úplně.
1: Je to babí léto. Tak... babi.
2: Ať to ještě chvilku vydrží babi.
1: Držte se, mějte se krásně. A těším se na vás zase zítra. Ahoj. Spin Radio.
3: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysokéškoly.cz. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysokéškoly.cz. Vyber si správně na vysokéškoly.cz. Radio Spin.

jsme Radio Spin. Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

Středeční odpoledne posloucháš Radio Spin, za majkem je tady s tebou už Jirka, já tě opět vítám u pořadu Spin Extra. Dneska máme 30. září, je to poslední den v září, který nás letos čeká. Svátek slaví Jeroným, takže všem Jeronýmům přeju jenom to nejlepší. Je to fakt neskutečný, že před chvílí školáci vlastně ukončili prázdniny a teď už je to měsíc, co jsou opět v lavicích. Za chvíli jenom mrkneme a jsou tady Vánoce. Nicméně Česko zná film, který nás bude reprezentovat na dalších Oscarech, víc ti řeknu za pár minut. Za hodinku nás potom čeká taky naše pravidelná hádanka 3 v jednom, 3 jména, který mají společný pojítko a na tobě bude tuhle společnou věc odhalit. A po celý odpoledne taky budu hrát přesně podle tebe, tak jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní spinery, můžeš tak učinit třeba pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin, kam nahrávej hlasový zprávy. Já se budu těšit na všechny bangry, který tady od tebe dostanu a my už to můžeme odpálit. Středeční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít.

Lepíme další sticker, byč jak do plachet vichr. Hledáme klid, vlastní svět, jak vánoční svetr. Nad podlahou metr, s výhledem od stropu.

Posloucháš Radio Spin? Česká republika zná konečně film, který nás bude reprezentovat na dalších Oscarech. Na Oscarech, který proběhnou už příští rok, bude to dokonce 99. ročník Oscarů. No a i letos nás bude vlastně reprezentovat dokumentární snímek, a to režisérky Pepi Lubojakic. Každopádně je to film, který se jmenuje Kdyby se holuby proměnily ve zlato, a vlastně tahle režisérka tam tak jako mapuje život jejího bratra a dvou bratranců, který jsou závislí na alkoholu. Zároveň je to taky film, který bude hodně experimentovat s moderníma technologiema. Má tam být třeba užitá umělá inteligence, která má oživovat starý fotky, má dělat takový stylizovaný vzpomínkový záběry a tak dále. No a to, že tenhle film rozhodně není jen tak, který by někde zapadnul, tak to už dokázal v únoru, protože se představil v premiéře na festivalu Berlinale, kde získal cenu za nejlepší dokumentární film. Potom byl taky uvedený na Karlovarském filmovém festivalu, kde taky sklidil velký úspěch. No a minulej týden už vešel taky do kin, takže aktuálně ho můžeš vidět i na plátnech v kinech právě teď. Takže já budu samozřejmě držet režisérce i filmu Kdyby se holuby proměnily ve zlato palce a věřím, že tam tentokrát tu sošku ulovíme.

Ahoj, tady je Roman a se mnou další souhrn přehledu z rádců druhý epizody na rádiu Spin. Na snídaně tentokrát nedorazila porodní asistentka Jitka. Zrádci se rozhodli, že mezi sebe přizvou Anelí. Nevím jak na vás, ale na mě Anelí působí jako zrádkyně s velkým Z. Má rysy Nicole i my zároveň, tak uvidíme, jak daleko to dotáhne. Mega zajímavá byla ve druhé epizodě i mise. Vnesla velký rozkol mezi jednotlivý hráče. Podívejte se na to ve druhé epizodě, pokud jste ještě neviděli. Bylo to drama. Obrovský drama. Stejně jako u kulatýho stolu, kde se všechno tentokrát točilo kolem numerologky Moniky. Ta nakonec argumentaci neustála a byla z hradu poslána do vyhnanství. Koho nová trojice zrádců zabije, se dozvíme ve třetí epizodě. Tu můžeš sledovat v premiéře na Prima Plus každou středu večer nebo každou neděli večer na Primě. Budeš u toho?

0: Na D1 aktuálně velký zdržení hlásí výjezd z Prahy, kde se to štosuje až po nějaký 25. kilometr. Stejně tak příjezd do Brna na D1, tak ten hlásí zasekáno už od 160. kiláku. Zdržení vidím taky na D11, 40. kilometr, tady hlásí obousměrnou štosovačku. No a postojíš si třeba taky na D4, 17. kilák směrem na Prahu, i tady vidím teda zdržení. Co se regionu týče, tak ty aktuálně jedou bez větších obtíží, dokonce i samotná Praha vypadá, že nejede úplně nejhůř. Tady si postojíš jenom na Štěrboholský spojce ve směru od Černého mostu na Záběhlice. Dál se štosuje taky Nuselák, kde vidím jednu nehodu a jeden crash hlásí taky ulice Chodovská. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Dnešní ráno nás zasáhla hrozná zpráva.
2: Veselá kráva přestala být veselá.
1: Na obalu se totiž už neusmívá.
2: No. To přesně znamená to, že přestala být veselá, že jo?
1: Ale proč tomu tak je? To byla otázka dnešního Spin rána.
3: Hele, já si myslím, že se přestala smát, když zjistila, že je drahá jako kráva. Protože finančák přišel na to, že nedá jí 100 let.
1: Hele, byl tady taky filozof Pavel.
4: No proč se veselá kráva nesměje? To je přece jasný. Protože už není veselá.
5: Já si myslím, že začal podzim a začala podzimní depka, takže...
2: To je docela legitimní názor, ale co si budeme povídat? Jdeme dál?
6: Čau kluci, tak já si myslím, že veselá kráva se přestala smát z toho důvodu, že už je starší a prostě nemá zuby.
1: A každý nemá na nový.
2: Ale ona by měla mít z toho, kolik prodá
7: se
2: jída.
7: Hele, přestala se smát ono, když budeš dávat 100 let mlíko, tak ti taky pak už asi do směvu nebude vyštat.
1: A já už vím, proč se přestala smát.
2: Počkej, jakože fakt?
1: Mm-hmm.
2: Řekni.
1: Protože prostě jenom nemá ten správný mood.
2: Tak třeba si na lidi zejtřejší spin ráno od 6 do 9 a bude je líp.
1: Tak čus.
2: Čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rádiu Spin.

0: Odpoledne tady na Rádiu Spin hraju přesně podle tebe, tak jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl, aby zazněl tady v éteru, tak ho můžeš tady naladit buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Já tady mám od vás hromadu vzkazů, takže jeden z nich vybírám a jdeme si poslechnout, čím teda obohatíme náš éter.
1: Ahoj, všem posílám pracujícím a nepracujícím a řidičům, úplně všem posílám vzkaz. Chtěl bych zahrát Dorian Elboy, ať to všemu díká v práci.
0: Tak líbí se mi, že Spinner tady myslí i na nepracující, každopádně Elboy Dorian hážuje tam, no a když už se nám teda končí nebo chýlí ke konci to babí léto, tak si dáme poslední slunce. Let's go, užívej!
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Radio Spin, Jirka za Majkem, my i dál pokračujeme ve středečním Spin Extra. Připomínám, že celý týden tady soutěžíme o lístky do kina na Zrádce, soutěžíme o lupeny na díl, který bude mít premiéru příští středu, takže tyhle lístky můžeš ulovit ve Spin Ránu u Krištofa a Dominika. Každopádně vy, co Zrádce sledujete, ale nepotřebujete třeba kvůli tomu jít do kina, tak samozřejmě můžete taky koukat na Prima Plus a právě o Prima Plus vouchery aktuálně soutěžíme na našem Instagramu, takže mrkni na náš Instagram, rozdáváme 5 voucherů, takže je velká šance, že ten jeden urveš i pro sebe, najdeš tam soutěžní příspěvek a tam taky všechny pravidla, takže určitě na to mrkni, třeba to budeš právě ty, kdo bude mít štěstí. Nás už za pár minutek čeká naše pravidelná hádanka 3 v jednom, opět tam pro tebe budu mít 3 jména, který mají společný pojítko, no a na tobě bude tuhle společnou věc odhalit, no a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, tak jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní spinnery, můžeš ho tady naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace. Jak to vypadá venku? Na to se ještě samozřejmě taky jdeme podívat, tak Praha ta hlásí aktuálně 18 stupňů, je tam teda krásně slunečno jasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky, no a podobně to bude vypadat vlastně až do pátku, protože čtvrtek i pátek hlásí maxima až na 23 a všude vidím, že bude krásně slunečno.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Kde je trava, kde je pluk? Kde je trava, kde je pluk? Kde je trava, kde je pluk? Kde je trava, kde je pluk?

Posloucháš Radio Spin, máme 2 hodiny, nějaký drobáky k tomu a to je samozřejmě čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance mám pro tebe vždycky 3 jména, který mají společný pojítko, no a tvým úkolem je tohle společný pojítko odhalit. Takže jdeme rovnou na to. Dneska mě zajímá, co by mohlo spojovat jména David Krejčí, Pavel Zacha a do třetice taky David Pastrňák. Nechám to schválně takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut. Jestli ale třeba už teď tušíš, co by tuhle trojici mohlo spojovat, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě můžeš taky volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. No tak jsem zvědavej, jestli na to dneska někdo z vás kápne.

Posloucháš Radio Spin, společně s tím taky Hádanku 3 v jednom, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat jména David Krejčí, Pavel Zacha a taky David Pastrňák. Tak jdeme na tu slibovanou nápovědu, jdeme rovnou na to. Dneska se jedná o hokejisty ve všech třech případech, no a hledáme tady konkrétně nějaký tým, který tyhle hokejisty nějakým způsobem spojuje. Takže jestli už teď tušíš, jaký tým by mohl spojovat Davida Krejčího, Pavla Zachu a taky Davida Pastrňáka, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo stále můžeš volat taky přímo sem ke mně do studia Rádia Spin, a to na číslo 210 32 33.

210, 32, 30, 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut, potom už se podíváme na správnou odpověď. Rychlá doprava na rádiu Spin, na D11, aktuálně velký zdržení vidím u 36. kilometru, štosuje se to tady obousměrně, takže na to určitě dávej bacha. Bacha taky na D1, kde je zasekaný výjezd z Prahy až po 25. kilometr a taky příjezd do Brna stojí na D1, a to od 170. kilometru. Co se regionu týče, tak centrum Havlíčkova Brodu hlásí velký zdržení, Český Budějovice hlásí štosovačku v ulici Na Dlouhé Louce, no a když se podíváme na silnice v Praze, tak tady si postojíš v Bubenečském tunelu, a to směrem na Povltavskou, Štěrboholská spojka, ta se štosuje obousměrně, jižní spojka, tady si pak postojíš ve směru na Barandák, no a třeba taky Kbelská, tady si postojíš směrem ven z Prahy. Vidím taky tady jeden crash, a to stále na Chodovské ulici, a jednu nehodu hlásí taky ulice Vídeňská, tak hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, já to tady všem ostatním spinnerům budu posílat dál. Automoto Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom, kde jsme dneska teda hledali, co by mohlo spojovat jména David Krejčí, Pavel Zacha a taky David Pastrňák. Bohužel už tady nemám žádnou další nápovědu, tak jdeme rovnou na vaše tipy. Co teda myslíte, že tuhle trojici spojuje?
1: Všichni hráli za Boston.
0: Tak Boston, ten se tady dneska objevil vícekrát.
2: Zachyč, Krejčí a Pasta. Tak nejenom, že to jsou hokejisti, reprezentanti, tak dokonce spolu hrají jednu chvíli za tým Boston Bruins.
0: No a Boston Bruins, tenhle tým se nám tady opakuje znova, dáme si ještě jednu vaši hlasovku.
1: Já si myslím, že jsou to všichni tři hráči Bostonu.
0: No a Boston tady máme do třetice spečetěnej a samozřejmě je to přesně tak. Jsou to hráči Bostonu, buď to teda bývalí hráči nebo současní hráči. Nedávno taky David Pastrňák, tak ten se stal dokonce kapitánem tohodle týmu, což je opravdu neuvěřitelný úspěch. Takže je vidět, že NHL-ko máte zmáknutý. Já taky připomenu, že na Prima Sport teď nově můžeš sledovat NHL-ko. Bude tam celá sezóna, takže hokejoví fandové můžou samozřejmě jásat. No a další hádanku 3 v 1 na rádiu Spin si dáme zase v příštím týdnu, tak buď na to určitě ready.

0: Jirka, Radio Spin, my i dál pokračujeme ve středečním Spin Extra. Už za pár minutek se podíváme na další zápas Jirky Procházky, který byl teda konečně oznámený. Dál taky budu hrát přesně podle tebe, tak jestli máš nějaký svý oblíbený tracky, který by si chtěl, aby zazněly tady v éteru Rádia Spin, tak rozhodně můžeš nahrávat buď to hlasovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo mi taky můžeš zavolat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 30 2 30 30. Než budeme ale pokračovat, tak se ještě taky musíme podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 19 stupňů, je tam stále krásně slunečno jasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky a dokonce dne už se to měnit nebude. No a krásně sluneční a jasný budou i nadcházející dny. Čtvrtek tady vidím, že se vyšplháme na 23, v pátek to bude 20 a nikdy by nám nemělo pršet. Jestli se nějaký déšť objeví, tak to bude až o víkendu. Takže vypadá to, že babí léto je skutečně tady.
1: Spin Radio. Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysokéškoly.cz. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysokéškoly.cz. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

Posloucháš Radio Spin, podíváme se teď do světa zápasů, konkrétně se podíváme za naším největším fighterem, a to Jirkou Procházkou, který v první polovině tohohle roku měl zápas s Carlosem Ulbergem, kde bohužel teda tak jako nešťastně prohrál. Tentokrát teda to byla trochu větší prodleva mezi těmahle zápasama, Jirkovi se mezi tím narodila dcera, no a teď se vrhá do dalšího zápasu, ten proběhne už 21. listopadu a postaví se proti němu Novozélanďan Stirling. Co je zajímavý, tak tenhle týpek trénuje ve stejném gymu, jako trénoval právě jeho minulý oponent Carlos Ulberg, a taky je zajímavý, že to je týpek, který je ještě neporažený, nemá zatím žádnou prohru, takže myslím si, že pro Jirku to nebude vůbec jednoduchý. Celý tenhle turnaj v tom listopadu proběhne v Kataru, takže tam se bude tenhle gala večer odehrávat. Já věřím ale, že Jirka se vrátí zase v nejlepší formě a že to vítězství doručí. Nevím, jak to je, já se na to těším neskutečně, tak snad doufám, že to bude v nějaký normální čas, že nebudeme muset sledovat zase někdy ve 3 ráno, jako tomu bývá obvykle. Radio Spin!

Nevíš, jaká jsme generace, nevíš, jaký to je, když odmala jede hustle. Znám lidi, kterým není ani 20, jsou schopný věcí, bys zvracel. Prachy změnili tvůj pohled na svět, o to více ti musí vracet. Někomu

Posloucháš Radio Spin, máme tady středu, což je krásný den, který dělí ten pracovní týden na tu část, která je už opět blíž víkendu, ještě s tím, že tenhle týden jsme měli zkrácený díky svátku, tak je to opět opravdu za rohem rychle. No a když tenhle nadcházející víkend budeš trávit tady s náma na Radio Spin, tak tentokrát se můžeš těšit na pořádnou dávku tracků od Rytmuse. Mám děvči, čo si myslá, omlikáče, žije kralovský život, boss, rete a nikdo mi nerozkáže. Právě Rytmusovi bude teda věnovaný další hudební víkend. My si dáme ty jeho největší hity, nějaký možná i trochu opomenutý pecky. Řekneme si taky o Rytmusovi spoustu zajímavostí, protože Rytmus nejen, že se věnuje hudbě, ale teď se začíná taky trochu víc věnovat taky seriálu, filmu a tak dále. Má na kontě i nějaký herecký role a tak dále, takže myslím si, že bude rozhodně o čem mluvit. Sobota i neděle, vždycky od 9 do 7 hodin večer, laď hudební víkend s Rytmusem tady na rádiu Spin. DC, Onos, Dos, Twist.

0: Chlado pravá na rádiu Spin, D11 hlásí obousměrný zdržení u 33. kilometru, takže určitě na to dávej bacha. Bacha dávej taky na D1, kde si postojíš při výjezdu z Prahy a stojí to tady až po 25. kilometr. No a bacha dávej taky na D8, 44. kilometr hlásí obousměrnou štosovačku. Co se regionu týče, tak aktuálně velký zdržení hlásí Plzeň, a to především na Klatovský třídě. Český Budějov, tady si postojíš v ulici Na Dlouhé Louce, štosuje se taky dál v Havlíčkově Brodě, skoro celý centrum, takže tady taky teď to nebude úplně ideální. Když se pak podíváme na silnice v Praze, tak tady se to už taky začíná docela zhoršovat. Vidím tady velký zdržení na jižní spojce směrem na Barandák, z opačného směru z Dobříšský, to taky směrem na Barandák stojí, tak bacha na to. Bacha dávej taky na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje ve směru na Černý most. Kbelská směrem ven z Prahy, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš, postojíš si taky v Bubenečském tunelu směrem na Povltavskou a vidím tady taky jednu nehodu na Vídeňský ulici a jeden crash hlásí taky ulice Radlická, takže hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin. Yeah.

0: podle tebe.
1: Stále tady hraju přesně podle tebe, takže rovnou se vrhám tady do naší mobilní aplikace a jdeme si poslechnout, jakou pecku tam naladíme teď.
2: Prosím tě, hodil bys tam něco od PTK? Bylo by to tobě do studia a pro všichni, co poslouchají. Čau.
1: Tak bude to jeden PTK, který teď obohatí náš éter, já ho tam hážu, ty užívej pohodovou středu, za chvilku už je tady opět víkend, letí to neskutečně.
0: Radio Spin.

0: ty posloucháš i dál, chtěl jsem říct Spin Extra, ale teď už to bude Čel na Spinu. Je to samozřejmě tady s Márou, jako vždycky čau Márou.
1: Čau Jirko, čau Spineři, my se musíme omluvit, my jsme oba dva dneska hodně brzo stávali, my jsme se ráno potkali v nahrávacím studiu zhruba od 6 od rána, takže oba jsme v právu se dneska přeříkávat, takže nás berte dneska z rezervou.
0: Já nejsem vůbec zvyklý takhle brzo stávat, takže já jsem fakt tady už dneska vymluvený až na půdu. A každopádně my se ještě vrátíme k tomu tématu, který jsme tady nakousli včera.
1: Ano.
0: A to byla taková hořká tečka za Izovo O2 arénou, kde se teda vyjádřil Hector, že vlastně Izo tímhle pošpinil Boha, tímhle myslím to, že tam využil teda kříž, na kterým se ukřižoval.
1: Ano.
0: No a má to do hru.
1: Ano, to má. Píšu esej, týpek z Instagramu totiž napsal pražskému arcibiskupovi a zeptal se ho, hele, je tohleto jako plivání na křesťanství, je to špatně? Tak co si myslíš, jak odpověděl pražský arcibiskup? Postavil se na stranu Iza nebo na stranu Hektora?
0: Mě překvapuje, že odpověděl. Jako.
1: To je teda jedna hustá věc.
0: To je hustý. Já to vím, ty jsi mi to prozradil, tak postavil se na Hektorovou stranu.
1: Ano, přesně tak, postavil se na Hektorovou, řekl, že prostě křesťanství to svým způsobem trochu pošpinilo v rámci toho kontextu, co mu popsal ten týpek, ale Izo odpověděl. Ne úplně on, ale parafrázuju slova, který přesdílel a je tady napsáno. Izův výstup s křížem zcela evidentně neměl záměr zneuctít Boha. Na kříž neplival, nemočil na něj, nenadával mu a podobně. Využil ho ve svojí show jako nějaký symbol toho, kolik toho obětoval hudbě a rapu i přes nenávist a opovržení spousty lidí.
0: Já myslím, že to dává smysl a taky si myslím, že pražský arcibiskup by mluvil jinak, kdyby to nedostal jenom v dopise, ale kdyby třeba na té show byl.
1: Teď jsem to chtěl říct.
0: V mošpitu, že
1: jo. Ty krásu jako kalit s pražským arcibiskupem.
0: To by
1: kdo
0: bylo
1: to
0: super.
1: Může říct?
0: Přesně tak.
1: Měl by ho příště i zapozvat.
0: No nevím, jestli tady za to ho pozve příště, to měl vážit slova možná.
1: Asi jo. Tak má to do hru, uvidíme si ještě nějakou, když tak se s Jirkou vezmeme zase zítra.
0: Přesně tak, budeme to tady pro vás mapovat. Teď už buď tady ready s Márou, my se ještě v rychlosti podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 19 stupňů, je tam stále krásně slunečno a jasno. Podobně to bude vypadat teda i po celém zbytku České republiky a podobně to bude vypadat i zítra, protože zítra tady vidím, že se vyšplháme až na 23. Tak užívej pohodovej zbytek dnes s Márou a my se slyšíme zase zítra.
1: Jirka, Radio Spin. Peace.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin. Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který...

0: Florete, slyšíš tam to? Nic neodloučí pan Pavlovčík. Jo, neodloučí pan Pavlovčík. Sít nebo někdy tam svůj voličnosti. Pozor, proto vás se mi navazuje. Nešahem do toho refrénu. Máš tam k***ti, vole, vždy, vole, neumí, vole, tak stařit, vole.
1: Napiš si na svůj Twitter, že už se nenarodí další Jirka Šlitr. Každá babka ti to poví, že tady chybí nové odřich nový. Český humor teď

uteče. Dneska svátek slaví Jeroným, no a mám pro tebe novej trend, který se teďka chytil na evropských letištích, no a souvisí s alobalem, jo, a je to bizár, na to se určitě připrav. No a jako vždycky v Čul na směnu dáváme tracky podle tebe, takže můžeš už teďka objednávat do naší mobilní aplikace Rádia Spin, každopádně taky i můžeš volat sem ke mně do studia 210 32 30 30. S tebou Mára a ty posloucháš Rádio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára, no a ne všechny trendy jsou skvělý, nebo by se minimálně neměly následovat. To si alespoň já myslím o tom, co se teďka děje na evropských letištích. Možná si o tom ještě neslyšel, ale je to docela novinka. Tam si totiž spousta pasažérů balí cestovní pas. A teďka dobře poslouchej, do alobalu. Hele, za mě se teda do alobalu vždycky balili jenom řízky. Nevím, jak to máš ty, ale jasný. Je jiná doba, já tomu rozumím, takže víte co? Pojďme si udělat alobalový čepičky proti mimozemšťanům. No jasně, to je taky jeden velký trend. No a rovnou si můžeme zahrát na kouzelnou školku.
1: Dovolte mi, abych vám představil novou čepičku. Proskřítky.
0: Tak, proskřítky. Hele, ještě jedna rada. To, co je vždycky na internetu, kor na Facebooku, nemusí být úplně pravda.

Ahoj, tady je Roman a se mnou další souhrn přehledu z rádců druhý epizody na rádiu Spin. Na snídaně tentokrát nedorazila porodní asistentka Jitka. Zrádci se rozhodli, že mezi sebe přizvou Anelí. Nevím jak na vás, ale na mě Anelí působí jako zrádkyně s velkým Z. Máry si Nikol i my zároveň, tak uvidíme, jak daleko to dotáhne. Mega zajímavá byla ve druhé epizodě i mise. Vnesla velký rozkol mezi jednotlivý hráče. Podívejte se na to ve druhé epizodě, pokud jste ještě neviděli. Bylo to drama. Obrovský drama. Stejně jako u kulatýho stolu, kde se všechno tentokrát točilo kolem numerologky Moniky. Ta nakonec argumentaci neustála a byla z hradu poslána do vyhnanství. Koho nová trojice zrádců zabije, se dozvíme ve třetí epizodě. Tu můžeš sledovat v premiéře na Prima Plus každou středu večer nebo každou neděli večer na Primě. Budeš u toho?

Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice. Výjezd z Prahy po D1 zasekanej od 15. na 21. zhruba na čtvrt hoďky, kolony taky před Brnem a to zhruba od 178. Práce na silnici D4 30. směr Strakonice kolem 10. Nehoda ještě na D2 první kilák směr Brno, je tady neprůjezdný jeden jízdní pruh. Regiony, nehoda je v Plzni. Na Lidický, boural se taky v Ústí na Střelecký a do třetice Ostrava, crash na Místecký. Hlavní město, tady je nehoda nepříjemná na Pražském okruhu, 23. směr D1, kolony na D5 i Pražském okruhu kolem 5. Poskakuje Brněnská do Prahy, Jižní a Štěrbolská spojka na Průmyslovku, Kbelská v Holešovičkách, Povltavská, Bělohorská a Plzeňská a taky zasekanej tunel Mrázovka směrem na Barandák. Ode mě z dopravy je to všechno. Automotospin.

0: kdo?
1: Swag. Spin ráno na rádiu Spin.
2: Dnešní ráno nás zasáhla hrozná zpráva.
3: Veselá kráva přestala být veselá.
2: Na obalu se totiž už neusmívá.
3: No. To přesně znamená to, že přestala být veselá, že jo?
2: Ale proč tomu tak je? To byla otázka dnešního zpět rána.
4: Ale já si myslím, že se přestala smát, když zjistila, že je drahá jako kráva. Protože finančák přišel na to, že nedají 100 let.
2: Hele, byl tady taky filozof Pavel.
5: No proč se veselá kráva nesměje? To je přece jasný, protože už není veselá.
6: Já si myslím, že začal podzim a začala podzimní depka, takže...
3: To je docela legitimní názor, ale co si budem povídat? Jdeme dál?
7: Čau kluci, tak já si myslím, že veselá kráva se přestala smát z toho důvodu, že už je starší a prostě nemá zuby.
2: A každý nemá na nový.
3: Ale ona by měla mít z toho, kolik prodá Sejda.
8: Hele, přestala se smát ono, když bude dávat 100 let mlíko, tak ti taky pak už asi do směvu nebude vyčat.
2: A já už vím, proč se přestala smát.
3: Počkej, jakože fakt?
2: Mm-hmm.
3: Řekni.
2: Protože prostě jenom nemá ten správný mood.
3: Tak třeba si naladí zejtřejší spin ráno od 6 do 9 a bude jí líp.
2: Tak čus.
3: Čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do

0: den. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš čela spinu, s tebou Mára, máme středu, svátek dneska slaví Jeroným, popravdě vůbec žádný ho neznám, pokud ty ano, nezapomeň mu popřát, určitě mu to udělá radost, no a možná ti udělá taky radost track od Lucky.
2: Vydalý posluchač a teďka do auta bych chtěla něco zahrát, jestli můžu poprosit. Cokoliv od Kanyeho, klidně homecoming nebo něco takového, jestli tam máte. Sice to ten člověk neposlouchá, ale jakoby pro mého jednoho dobrýho kamaráda, takže on neposlouchá rádio, ale to nevadí.
1: To nevadí. I tak mu budeme posílat jedno Graduation Kanye West, Skryt Martin a Homecoming na Rádiu

0: Komára, 30. září, za chvilku 5 hodin. No a já ti dám teďka takovou malou, lehkou hádanku, tak jdeme na ní. Zkus se zamyslet, co by to mohlo být, z jakého filmu?
1: Když neřekneš mi, jak to má.
0: No dobře, z filmu to není. Je to totiž Ben Cristobal a jeho Fancy a zkouška Unique Orchestra Red Bull Symphonic. A jestli něco nádherného, tak je to tohle.
1: Jestli ti můžu dát to best, co v sobě má.
0: Jako spojení rapu a symfoniáku už vím, že funguje skvěle. Ale to, že to bude fungovat takhle skvěle s Benem, to jsem nevěděl. Bohužel tady ten koncert už je za náma, byl v Kongresáku. Každopádně věřím, že na YouTube bude potom celý koncert tady Red Bull Symphonic, takže až se tak stane, určitě ti to připomenu. A ty určitě ještě doplň vzdělání, protože jestli neznáš Red Bull Symphonic, máš co dohánět. O Benovi možná za chvilku ještě v Rap DNA, každopádně ještě počasí. Podíváme se na to, jasně, už to není to krásný léto, to teplo, co jsme měli, je tam 23. Na druhou stranu je tam slunečno, takže alespoň něco. Večer to spadne na 12, zítra obdobný teploty 23, slunečno celý den, v pátek se nám začne lehce ochlazovat a víkend bude kolem 20. S tebou Mára.

0: Rap DNA, s tebou Mára, chill na spinu. No a po pátý hodině, jak jsi zvyklej, startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera jsem ti pouštěl tady ten legendární beat. No ale neptal jsem se tě na Eminema a jeho My Mom. Ptal jsem se tě na českou klasiku, která už de facto zlidověla. A samozřejmě je to Fatty Pillow a jeho Výpečky.
1: Výpečky, vy na to sezelím. Výpečky, sezelím. Vypadám, jak vypadám.
0: No včera jsme si to užili, včera to bylo skvělý. Včera přišlo tolik voiceovek a tolik telefonátů, že jsme si to normálně odhalili ve čtvrt. Protože jsem říkal, hele, ty spineři to chtějí, ten track jim musím zahrát, nebo sem ke mně dojedou a zbijou mě. Takže uvidíme, jestli to dneska bude podobný, jestli to taky odhalíš extrémně rychle. Jdem si to poslechnout. Budu ti do toho trošku mluvit, aby to zase nebylo úplně jednoduchý, ale ten beat je takový hodně vděčný. No, co by to mohlo bejt? Zatím to takhle nechám bejt, jestli vůbec netušíš, neboj, za chvilku přijdou i nápovědy.

0: zatím si s ním nevíš teda rady, tak uvidíme, co si tady zkoušel za odpovědi, abychom si to trošku zužili, tak zkoušela to třeba Maggie.
1: Čau, Kybáro, buď všude už slyším Hektora, ale já si myslím, že hádance je Hektor a se změnili.
0: Se změnili, jo? A po té době, co mám love, se změnili. Máš pravdu, Maggie, vzadu jsou určitě nějaký vokály, ale není to ono. Hektor, to dneska není. To už byl blíž trošku Boban.
2: Máro Boban, ahoj, zdravím tě. Myslím, že by to mohlo být Ben Cristobal a Sweet Chili. Tohle je tvůj Sweet
0: Chili life song. Tak to jsme už trošku vedle, to ne, že by to nebyl vděčný song, jo, ale je hodně rychlej, není ani tak jako moc zpěvnej, no možná zpěvnej, jo, nechci se do toho zamotat, prostě Sweet Chili to není, ale Ben tam dneska je. Co nám řekne ještě Alex?
3: Co mi to říká? Určitě to budu znát, ale nevím.
0: Aha, super, dobře, Alexi, i to je názor, doufám, že už ti pomůžou nápovědy, takže říkám, hledáme spojení Bena Cristobala, týpka z Liberce a Majka Spirita. OK. Název tracku je úplně stejný jako jedna populární jihokorejská K-pop skupina, takže možná chvilku hledání. A řeknu trošku lyrics. My jsme touláme se za okraje hranic. No tak, hele, můj zpěv není dokonalej, ale věřím, že ty už dokonalej budeš a dneska už to rozluštíš. Postal si? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

0: Co to znamená? Přesně tak. Jdeme si rozlousknout dnešní sample. Takhle zněl. Hodně vděčnej. Říkal jsem ti o tom, že je to Ben, to jsme odhalili. Taky, že hledáme týpka z Liberce, je tam Mike Spirit. Název tracku je stejný jako jedna populární jeho korejská K-pop skupina. No a hodil jsem ti i kousek lyrics. Tak to už by mělo být easy, tak snad jo, jdeme se podívat za Festrem.
1: A je to Starkid. Je to od Bena a od Paulího, myslím.
0: Dobře, máme tady Star Kids. Alex, který poprvý minul, tak uvidíme, jestli si spraví reputaci.
2: Šeja! Nápovědoma už to vím. Paulí... Ty brďo, no. Ne, počkej, vím. Paulí, Ben Kristova a Spirit, že jo, a budou to ty Star Kids?
0: No, Star Kids tam nakonec dopadly, i když to vypadalo trošku, že to nepadne. No a co Rudolf?
3: Čau, Máro, zdravím tě po dovolení. Pondělí jsme krásně přistáli v Česku, v Praze. Téma tuhle určitě je to Poly Garant a Star Kids.
0: Tak Ruda přiletí z dovolený a hnedka pálí ostrejma. Ano, je to Star Kids! My jsme Star Kids, tohle se stalo kraje hranic. Rudo, vítám tě zpátky. Očividně ti dovolená prospěla, protože jsi to odhalil společně ještě s dalšíma spinnerama, který volali, psali zprávy nebo posílali voiceovky. Díky moc za to, Star Kids, Poly Garant, Ben, Mike Spirit už za chvilku v tvých uších. Každopádně... Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnici a to rovnou výjezd z Prahy po D1 směrem na Brno. Čekáš od 15. až na 21. klidně i 3/4 hodiny. Kolony taky před Brnem, zhruba od 180. Práce na silnici D4, půl hoďka, teda sorry, D4, 30. kilák směr Strakonice, ne půl hoďka, ale kolem 10. A ještě nehoda na D2, první kilák směr Brno, lehký zdržení. V regionech dvě nehody v Plzni na Lidický a Sukový, boural se taky v Brně na Žebovřeský a v Ostravě na Rudný u sjezdu na D1 354. kilák. Hlavní město, tady to je šílený. Nehoda, Pražský okruh 23. směr D1, kolony jsou i na D5 i na okruhu kolem 10. Zasekaná jižní spojka a to kvůli nehodě, je to před sjezdem na Průmyslovku. Počkáš si i na Štěrboholský, na samotný Průmyslovce, Povltavská, Vilzonka, Nosák do centra, tunel Mrázovka a Dobříská úplně stojí, tam nevím, co se stalo. Dej si bacha taky na Patočkový a Bělohorský a ještě Pražský okruh na 15. kiláku směr Ruzyň. Ode mě z dopravy je to všechno, no a už za 2 minuty Poly Garant, Ben, Mike a Star Kids.
4: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio.
5: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz. Hey, my life, bitch. Kdyby jsem moc, tak pojď ke mně blíž.

0: Diminished. Radio Spin na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Čo na Spinu, s tebou Mára, 6:45, no a to znamená, že už se pomalu blíží hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe a vůbec na nic nečekej, protože těch voiceovek a těch telefonátů, co mám ready, je docela dost, tak aby se na tebe dneska dostalo. Na koho se dostane, tak je Fester.
2: Tak staru reka s cigarety mi tam nej.
1: A víš, proč se dostalo na Festra? Protože Fester byl dneska nejrychlejší, kdo uhád rap DNA. Takže to je možná motivace třeba na zítra, aby si na to máknul a byl nejrychlejší. Abych ti taky zahrál přednostně track na přání.

0: Chill na Spinu s tebou Mára a je to tady. Je to tady, máme před 6 hodinou, máme středu, svátek dneska slaví Jeromým. Co to znamená? No jasně. Hraju tracky na přání celou hodinu jenom podle tebe. Playlist nám krásně začíná zaplňovat, třeba díky Aničce.
1: Já bych chtěla zahrát, jestli můžete, miluju mě nenávidět od Izomandiasa. Já bych to chtěla poslat tátovi.
0: Tak tátovi budeme posílat jednoho Iza. Budeme hrát pro další mladou generaci a to je Marek.
2: Ahoj, tady Marek a chtěl bych zahrát od Hardrika, prosím, Narcos. Pro moji mámu a pro moji sekru. A pro Srejdu. Děkuju.
0: Taky děkuju, Máro. Krásně si zvládnu tuhle tu voiceovku. Zvládne to i Mára, zvládneš to určitě taky. A zahraju ještě pro Dana.
3: Máš tam něco od Gany? Skybox je dobrý. Klasicky našemu sluníčku do skupina Márovi.
0: Hej.
3: Dneska to pošlem všem policajtům, co odvádějí svoji práci správně. Ještě to pošlem Rudovi, který se teď vrátil z dovolený, tak ho přivítáme do Česka.
0: Rudo, vítej, normálně tě tady zdraví i cizí posluchači, není to krásný? Tak Danovi můžeš taky poslat track, já to posílám ještě Filipovi, protože Filip jakožto policajt se nám taky občas ozývá, tak aby mu to dneska šlo hezky od ruky. To jsou první tři tracky, ještě tady nějaký voiceovky mám, ale klidně přidej, protože těch není nikdy dost. No a my se společně ještě podíváme v rychlosti na počasí. Aktuálně něco kolem 22 stupňů, začne se nám za chvilku ochlazovat, to až na 12, to bude hlavně večer. Zítra 23, bude slunečno celý den. Spin Radio.
4: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

0: Tři minuty a je 6 hodin, přesný čas, a teďka startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe.
1: Rádio Sen. Nejvíc repu v republice.
2: Miluju mě nenavidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

0: Posloucháš Chill na Spinu s tebou Mára, 5 minut po 6. hodině, to znamená, že už jsme si tady odstartovali. Hoďku, kdy budu hrát jenom podle tebe, mám tady připravený další 3 tracky, ale potom už se playlist hezky vyprázdnil, je tam volno, takže budu moc rád, když si třeba teďka objednáš do naší mobilní aplikace, případně číslo 210 32 30 30 funguje, protože mi sem volala třeba Terka.
1: Bylo by tam třeba Superstar od Kalina. Všem sestřenicím a bratrancům, prostě celé rodině.
0: Celé rodině budeme posílat Kalina a jednoho dolara prince. Budu hrát taky pro MK.
2: No čau Máro, hele, asi budu narcis, ale jako MK. Zahraje prostě jenom pro mě písničku Miluju mě nenávidět. Dík, čus.
0: Hele, Miluju mě nenávidět jsme si pouštili 2 tracky zpátky, takže to si trefil zrovna tak trochu nešťastně, ale já vím, že máš rád ještě Buku, Robina Zuta a Kdo, tak si ještě tady ten banger připomeneme. No a to, že naše linka funguje, tak to dokáže i Evička.
3: Evička, pro moji ségru Míšu.
0: Tak pro Míšu budeme posílat Miraj, Pauli Garant a Yesterday. Chodím po pokoji sem a tam.

0: Tele. Čo na spinu, s tebou Mára, za chvilku 6:45, no a z telefonního čísla teďka hrát nebudu, nikdo nevolal, ale to vůbec nevadí, protože mobilní aplikaci si vzal tak trochu útokem. Ozval se mi tam Jirka.
1: A pusteme tam od Oriona kakao do Chorvatska, do Omiše. Díky, čau.
0: Takže jeden Eurodel a Orion, tak to je track, který určitě zahraje, zahrajeme taky Kristýně.
2: Ahoj, prosím o zahrání písničky V mojich snů od Sara Rikas a bylo by to pro mýho nejlepšího bratránka na světě.
0: Tak zdravíme nejlepšího bratránka na světě, bohužel nevíme jméno, ale doufám, že k bratránkovi se to dostane. No a budu hrát taky ještě pro Tomáše.
3: Čau, tady Tomáš, prosil bych zahrát písničku I v pozoru od PTK pro dobrou náladu všem spinnerům a hlavně k tobě do studia.
0: Díky moc za tenhle banger, Tomáši, tak jednoho Patrika, jeho novej track, který láme rekordy tady na Radio Spin.

celé ti bere dech, dech. Koleno na těle, spoutaný na pár let. To na se, když to někdo zas řek. Pod na čele jim naskočil na špek. I na párek je studenej

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, a to konkrétně výjezd z Prahy po D1 zhruba od nějakého 16. kiláku až na 21. to stojí na 10 minut. Čerstvá nehoda taky na D11, 7. kilák směrem Praha. Nehoda je to na zpevněné krajnici v odstavném pruhu, tak dej na to bacha, jinak je to bez kolon. Co se týká regionu, tak pokračuje odklízení nehody v Plzni na Kulaťáku, Sukova a Folmanská a bouralo se taky v Brně na Žabovřeský. Hlavní město tady je nepříjemná nehoda na Dobřížský, je zasekaný kvůli tomu tunel Mrázovka, postojí se taky v Limuský nebo Mírovýho Hnutí. Kde dál ještě můžeš počítat s nějakým menším zdržením, tak je Nusilák směrem do centra, Vilzonka už je docela průjezdná. Okruh na 23. směr D1, tady kvůli tomu vázne i D5 a 15. kilák směr Ruzyně, tady kolem 10. Ode mě z dopravy je to všechno a za 2 minutky další várka treku na přání, ještě tam mám volno, tak klidně zkus poslat voicovku nebo volej.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: Odpoledne TV.
1: Chill na spinu s tebou Mára, za chvilku 6:30, to znamená, že už se dostáváme do půlky mýho vysílání a hlavně hodiny, kdy hraju jenom podle tebe, tak určitě na to mysli, protože ještě máš možnost určitě objednávat, stejně jako Jarda.
2: Čau, tady Jarda, prosím tě, potřeboval bych trošku vzpřímnit cestu do Ostravy, z mých nádherných, milovaných student. Máš tam něco od Kahokru, jestli to je jedno jípíčko nebo něco, potěšilo by. Dík. Čau.
1: Hele, nejsem si jistý, jestli jsem to našel správně, jako Kalokru. Hodně jako ještě začínající tvůrci asi underground, pokud ne, tak mi to když tak ještě napiš do apky. Každopádně jsem to nenašel v naší knihovně. Co jsem ale našel, tak je samozřejmě velká klasika Ostrava od Sergeje. Tím, že tam jedeš, tak si myslím, že se to docela hodí, tak doufám, že tě tady ten banger neurazí, doufám, že neurazím ani taky Matyho, kterým jsem před chvilkou volal.
3: Já jsem trošku starší ročník, tak něco staršího, nějaký starší PSHčka nebo...
1: Starší PSHčka, tak to bych věděl, na to si ještě chvilku počkej. Každopádně, já teďka ještě z vlastní iniciativy, a dneska už fakt neumím mluvit, to je strašný, budu hrát Kelina a Viktora Šína. A řeknu ti proč, protože to vypadá, že spolu znovu vystoupí v O2 aréně. Je to čerstvá novinka, takže pracuji s tím trošku s nadhledem, ale vypadá to, že Viktor Šín a jeho halová tour, která se odhalila pár hodin zpátky, bude zahrnovat i Kelina a jejich O2čko. Tak snad, tak si dáme jednoho Kelina a Viktora Šína, každopádně to SH.

0: Radio Spin s tebou má ráno a máme po půl sedmí, to znamená, že už se blížíme ke konci. Budu hrát znovu pro Jardu, protože já si vysypu popel na hlavu, já jsem to prostě nepochopil, nespojil jsem si souvislosti, blbě jsem rozuměl, jsem unavený, stával jsem v půl pátý, je toho na mě dneska dost, ale to nevadí, Jardovi prostě zahraju správnej track.
1: Čau, tady je Jarda ještě jednou, prosím tě, říkal jsem K.O. Crew, ne Klo Crew nebo něco takového. Já jsem tam šel hrozně špatně rozumět si, takže K.O. Crew, prosím. A ze Sudet do Ostravy, takže dík.
0: Sudety, Ostrava, K.O. Crew. Prosím vás, to je super crew. Já jsem úplný idiot. Je to vůbec nedošlo, že to je super crew. Takže Jardo, omlouvám se. Super crew, samozřejmě zahraju. Nemám tady úplně nejnovější věci. Zatím dáváme si, dávej bacha, aby ti to na cestách šlo hezky od ruky a aby si dojel tam, kam potřebuješ, a to do Ostravy.
2: Ahoj, zdravím všechny spiňáky. Prosím tě, pusť mi tam od Boy Wondera písničku Láska. Bylo by to pro všechny spinery, pro mě a pro Páťu, sedíme v autě a čekáme na mamku, až si nakoupí. Díky, čus.
0: Tak pozdravujte mamku, Koko, budeme hrát taky Danielovi, ahoj, co trochu východní kultury, a dát tam nějaký společný sound od Kali a Simi. Tak to jsem tady vybral aj ty a ještě budu hrát pro Honzu. Nazdar, Honzo.
3: Čau, čau.
0: Máš 20 sekund na to, aby si pozdravil Jakuba Trmala, je to tvoje.
3: Tak super, já bych to chtěl zahrát tomu nejlepšímu elektrikářovi, všichni ho znáte, Jakub Trmal z Karlových Varů, a hlavně chtěl bych mu říct, Jakube, když nemůžeš, tak fucking přidej.
0: Okay,
3: jo, je půl sedmý teprv, do půlnoci máš času dost, čau.
0: To je kamarád, co? Tak Jakube Trmale, doufám, že se taky někdy ozveš, vrátíš to Honzovi, Honzo, já ti děkuju a mě hezkou středu, ahoj.
3: Díky, ahoj, čau.

noci lesem vyskočí

0: Všade testosterón, drž mi miesto a stráž si heslo. Všade pizza, cesto, všade kebab, všade Tesco. Občas sa mi zdá, že tu nič iné nie je, jasné. Často chcem byť Batman, tam zhora je všetko krásne.
1: Čo na spinu, s tebou Mára, Boy Wonder nám zakončuje 6. hodinu. Díky moc, že jsi posílal voiceovky, volal naše číslo, protože hodina se naplnila jenom tvými tracky. Každopádně já ještě teďka hodím info, který droplo 51 minut zpátky. Kellyn a Viktor Sheen spolu vyráží na tour, Arena Tour. Zastaví se v Praze, v Košicích, Ostravě, Bratislavě a taky v Brně. A to ještě letošní rok. Praha, tak tato začne, to bude 4. prosince. Brno to zakončí a to 30. ledna 2027. No a předprodej začíná zítra v 6 hodin večer. Takže vůbec bych zítra na nic nečekal, protože ty lístky budou pryč do takových 10 minut. Typuju si klidně, jako tyhle ty dva, to je vždycky prodejná dvojka. Doufám, že v tom outučku nebudou dráždit Boha ani křesťanskou víru, protože opakovaný vtip není vtipem. Hahaha. Každopádně, bude mě už je to dneska všechno, ale od 8. československý underground a dneska šizle.
2: Já zjíždím si ty stávy, pekel na to žít, ale leze mi do hlavy, že nebude zítra, že nebude ráno, že uvidím ráno, že uvidím světlo.
1: Jak se přidá do československého undergroundu, tak zjistíš na našich webovkách radiospin.cz, protože každý začínající umělec tam má šanci se dostat. My se podíváme ještě společně v rychlosti na počasí. Aktuálně něco kolem 19 stupňů, bude se nám ochlazovat to až na 12. Zítřejší teploty 23, úplně stejný jako dneska, slunečno celý den. Slunečný počasí i přes víkend, ale bude trochu chladněji. S tebou byl Mára, těším se na tebe zase zítra.
3: Spin Radio.
4: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku?

mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na stejně zaspí otáček, vytáhnu, podržím

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Dnešní ráno nás zasáhla hrozná zpráva.
2: Veselá kráva přestala být veselá.
1: Na obalu se totiž už neusmívá.
2: No. To přesně znamená to, že přestala být veselá, že jo?
1: Ale proč tomu tak je? To byla otázka dnešního zpět rána.
3: Ale já si myslím, že se přestala smát, když zjistila, že je drahá jako kráva. Protože finančák přišel na to, že nedají 100 let.
1: Hele, byl tady taky filozof Pavel.
4: No proč se veselá kráva nesměje? To je přece jasný, protože už není veselá.
5: Já si myslím, že začal podzim a začala podzimní depka, takže...
2: To je docela legitimní názor, ale co si budem povídat? Jdeme dál.
6: Čau kluci, tak já si myslím, že veselá kráva se přestala smát z toho důvodu, že už je starší a prostě nemá zuby.
1: A každý nemá na nový.
2: Ale ona by měla mít z toho, kolik prodá sejra.
7: Hele, přestala se smát ono, když budeš dávat 100 let mlíko, tak ti taky pak už asi do směvu nebude vysa.
1: A já už vím, proč se přestala smát.
2: Počkej, jakože fakt?
1: Mm-hmm.
2: Řekni.
1: Protože prostě jenom nemá ten správný mood.
2: Tak třeba si na lidi zejtřejší směr ráno od 6 do 9 a bude je líp.
1: Tak čus.
2: Čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Rádiu Spin. Rádio Spin. Československý Underdog.

0: Český underground.
1: Přeju ti pohodovej večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu budu mít zajímavý hosty, se kterýma nejenom teda, že pokecáme, ale taky uslyšíme nějaký live rap. Dnešním hostem tak je Shizzle. Ahoj, vítám tě ve studiu.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače a svoji mámu.
1: Kdybych se směl popsat posluchačům pár větama, jak by to vypadalo?
2: Tak Shizzle je vlastně rapper z Vysočan, co rapuje o krásách a zvěrstvách života a světa.
1: Kdy jsi vlastně s rapem začal?
2: No, to sahá už do daleký minulosti. Asi jako v 11 letech jsem našel v autobuse MP3 a tam prostě jako najednou byl rap. A to byla ještě taková to doba, jako kdy se to stahovalo všechno vlastně na internetu, prostě takový, jak to jako MP3 stahuj nebo tak. A tam byla prostě nahrávka Tafroba a nějak prostě jsme to s kamarádama jako začali poslouchat. Další kamarád to vlastně taky znal ještě od jiného kamaráda ze školy. No a pak jsme se dostali jako k dalším vlastně jako jménům, se kterýma vlastně Tafrob spolupracoval. A já potom osobně k Krestovi, Pragonion a k americkému rapu, k Eminemovi, že jo, třeba. A no, tak jsem se k tomu dostal a vlastně v těch 11 letech už jako začaly první freestyly a pak jsem si řekl, no tak proč jako neskusit napsat text a neskusit to nahrát.
1: A ty tvoje první texty, první nahrávky, to už vzniklo právě v těch 11 letech tvojich?
2: Ale první nahrávka je z mých 14 let. A je to takový těžký horrorcore, který jsem radši smazal z internetu, ale mám to schovaný doma v počítači v tajné složce.
1: Jak to, že horrorcore?
2: No, protože jsem narazil na Řezníka.
1: Jasně.
2: A Sodom Gomorův a všechny jako ještě další jako lidi ze ZNK. A to vlastně mi jako přišlo, že ten horrorcore měl oproti jako tomu rapu klasickému, tak jako měl jako něco navíc, že tam byl jako nějaká takový jako víc jako černýho humoru, kontroverze a nějak mě to prostě chytlo, jako no.
1: A pořád si poslechneš i dneska horrorcore Řezníka?
2: Hele, když jako něco vyjde, tak jo, když to jako na mě vyskočí, tak paráda. Jinak vlastně ze ZNK rapper Astral One mi hostuje na jednom tracku na nový desce a bude to bomba určitě.
1: Kdo z český, slovenský nebo i světový scény by si řekl, že ovlivňuje třeba tvoji tvorbu nejvíc?
2: No tak určitě jako člověk ovlivňuje úplně všechno, co slyší prostě od dětství, tak se prostě jako nějak takhle jako formuje, vyvíjí, takže asi jako všechno, co jsem slyšel, tak mě jako nějak jako formovalo a inspirovalo. Jako z té české scény by to byl asi Kato, Rest, Řezník, Desát, no a to jsou asi jako takový jako největší jako zdroje, na kterých jsem vlastně vyrůstal, no.
1: Když už vlastně posloucháš rap takhle dlouho, sám ho i tvoříš, jak vnímáš vývoj rapu tady u nás v České republice?
2: No, přijde mi, že teďko ty tracky často jsou tak jako vlastně jako o tom jako samým, že jako vlastně, když nějaký rapper jako dojde jako do bodu, kdy vlastně už se třeba jako nemusí jako snažit, aby jako nějak jako víc jako pokračoval, tak často se jako otáčí a motá v takových tématech, jako prostě vydělávám na zlatý chain, na prostě mám prostě drahý prostě káru, koukej, drahý kola na ní.
1: Jaký jsou tvoje hlavní témata?
2: Moje hlavní témata je asi život prostě, no. To, co vidím, to, co se děje ve světě, snažím se do toho občas dávat jako nějakou dávku, třeba občas kontroverze, nebo se snažím vžít do role nějaký osoby, která něco prožívá. Třeba jako teď můj poslední release Pochodem vchod s animovaným videoklipem, který vlastně popisuje pocity a myšlenky vojáka, který byl proti své vůli vlastně zavlečený na frontovou linii pod záminkou vojenského cvičení, ale vlastně ho to zatáhlo do válečného konfliktu, jak se mu tam dějou jako různý věci, přemýšlí prostě nad rodinou, jestli se prostě vrátí, jestli má jako někoho zabít, nebo jestli má být vlastně jako zastřelený.
1: Já jsem ten animovaný klip viděl, za mě je fakt krásný.
2: Děkuju.
1: To si dělal ty, nebo kdo ho vytvořil?
2: Oslovil jsem na to moc šikovnýho Honzu Cechla, který se věnuje animaci profesionálně ve studiu. A jemu se ten track líbil a šel do toho. A ještě vlastně ten konec je normálně vlastně jako hranej na kameru, protože tam je vlastně taková věc, že to celý se mi zdá, ta válka, pak se vlastně jako probudím, ale jsem rád za to, že vlastně v Čechách je to tady vlastně ještě docela jako OK, že tady prostě nám nelítají bomby na domy a můžem si prostě žít vlastní život, můžem si natáčet rozhovor, což je super, můžem si tady říkat, co chcem, že jo. A tak, no a tu ranou část právě natáčel ještě František Plzák, taky hodně šikovnej kameraman. A
1: na YouTube můžou tenhle klip posluchači najít. Jak tě najdou na YouTube?
2: Určitě, hele, když tam zadají Shizzle, píše se to SHIZZLE, kdyby někdo nevěděl. A tam mám spoustu věcí. Vlastně první věci jsem začal vydávat jako nějak jako takhle pod tímhle kanálem v roce 2022, kdy vyšla moje deska Na minutku.
0: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
0: na rádiu Spin.

0: Ale nic takovýho není, co se to děje, co mě to táhne tam k zemi, mozek mi nandává meny, chci z toho ven zpět, vrátí mě do děje, až se to přežene, zatím si já sama má hlava dál, jako život perem.
1: Československý underground.
2: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem, hostem ve studiu je tentokrát Shizzle. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
3: Takhle, já jsem z hudební rodiny, táta je hudební skladatel, takže nějak tak jako od malička jsem hrál na 3 hudební nástroje. Teďko vlastně profesionálně hraju na Lesní roh v symfonickém orchestru a ten rap beru jako takovou vlastně jako svobodu projevu a vlastně je to velká sranda. A třeba když je koncert, kde jsou prostě lidi, kteří to baví, tak je to jako super vidět, že to jako ty lidi baví, že to má jako taky smysl a vlastně ta energie z těch lidí se ti taky vrací a zase tě to napumpuje dál jako vlastně jako tvořit další tracky, no.
2: A vnímáš i to, že hraješ na hudební nástroje, že ti nějak pomáhá v rapu?
3: No určitě, protože v pár písničkách jsem si ten Lesní rok tam nahrál, že tam mám asi na ty minulý desce mám asi 3 nebo 4 písničky, kde mám vlastně pár jako z toho Lesního rohu a vlastně jako přes ten Lesní rok jsem vlastně jako začal ten rap dělat vlastně i víc vážně, protože ještě kdysi na hudebním gimplu, když jsem chodil, tak jsem tam měl spousta, no pořád to jsou moji kamarádi samozřejmě, ale spousta vlastně spolužáků, který taky hráli na dechový nástroje, tak jsme založili kapelu Shizzle Orchestra, se kterou jsme pořád vlastně obrážíme koncerty různě po Čechách a vlastně pak jsem si řekl, že to můžu vlastně dělat i vlastně jako bez kapely, protože je to v něčem rychlejší, protože v kapele nás je prostě teďko 8, bylo nás 11, takže vlastně vydání jedné písničky byla prostě jako záležitost několika měsíců, než se to naskouší, nahraje, tak aby to jako znělo dobře, že jo, po různých jako sekcích, než to zmixuje, má to je samozřejmě v tom, když je na to člověk sám, tak je to vlastně jako v něčem rychlejší. Zase, ale tam jako není ta prostě jako banda a naživo je to s bandou samozřejmě jako větší sranda, zábava a i vlastně jako větší motivace jako něco tvořit, jo, a tak, protože tam je prostě jako feedback od spoluhráčů. A
2: poslechneš si i něco třeba z jiného žánru právě než je rap?
3: No, tak třeba pracovně jako nějakou symfonii, když si chci jako poslechnout, co třeba v orchestru budem hrát. A já jsem vlastně jako od rána do večera obklopený hudbou, takže spíš mám rád jako vlastně jako ticho. Ale když třeba jako jedu autem, tak poslouchám tady Radio Spin, abych si udržoval přehled, anebo si zapnu na Spotify takový ty různý playlisty, jako český rap, český top, fresh hits a jako tak, a nebo jako občas si jako vyhledávám sám, jako co se děje, nebo když třeba na mě něco vyskočí na sociálních sítích, něco novýho, tak si to rád jako poslechnu právě z tady vlastně jako z území undergroundu, jako takový ty jako různý skupiny undergroundový na Facebooku, když tam něco vyjde, tak si teda poslechnu.
2: A když už takhle na tebe něco vyskočí a když si něco poslechnout, co je ten vlastně nejdůležitější faktor, který, že si řekneš, že tenhle track je dobrý? Co ten track musí mít?
3: Musí mít šťávu.
2: Co to je ta šťáva?
3: Musí to mít jako, no tak samozřejmě jako ta jako první věc je jako ta kvalita toho provedení, jo, od toho, jestli je to jako správně nafrázovaný, jestli to jako prostě sedí, jestli je raperovi rozumět, jestli si s tím jako dal vlastně jako by tu práci, aby to jako znělo dobře, a pak tam vlastně musí být ještě jako něco navíc, ta hudba vlastně, no. Že vlastně tam jsou jako nějaký technikálie, co se dají jako dohromady, a pak je tam ta hudba, když vlastně tu hudbu dělá jenom ten rapper, tak vlastně tu hudbu dělá vlastně ta flow, ta intonace, dynamika, různý kontrasty, jak si hraje s vokálem, no.
2: Na čem aktuálně pracuješ? Můžeme se těšit na nějaký novinky?
3: Určitě, teďko dělám na desce s názvem Nedokončená a doufám, že do konce roku bude venku. Vlastně na téhle desce jsem pracoval s Fífou Karlíkem, který měl studio tady hnedka vlastně kousek pod rádiem A2Z Studio, tak tam jsem hodně nahrával a bohužel teda nás 2 roky zpátky tragicky opustil tady na zastávce a deska bude venku, všechny Insta dělal FIFA a mega se mu povedli, takže mu to potom pošlu do nebe.
2: A je to i důvod, proč se jmenuje Nedokončená?
3: Je to tak, protože jsem doufal, že jako jí spolu jako dokončíme, ale vlastně potom, co odešel, tak my vlastně jako zbyli rozdělený Insta, takže teď to prostě jako už mám vlastně jako složený jako pohromadě a tuhle chvíli zbývá nahrát poslední track, pak to všechno, nebo respektive většinou už je jako smíchaná, ale pak to všechno poslat na master, vylisovat CDčka a je to.
2: Když jdeš tvořit, tak když jdeš psát text, tak vlastně potřebuješ první slyšet beat, nebo první napíšeš ten text samotný?
3: Rád si nejdřív poslechnu beat, abych do toho napasoval jako, jako ten text se správnou atmosférou. A nebo když mě jako něco napadne třeba jako po cestě na tramvaj nebo kamkoliv, tak mě jako napadne text a potom až to třeba jako naposuju do beatu. Vlastně je to jako z obou stran, no.
2: Ladíš československý underground na rádiu Spin.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
4: a každou neděli od 9 večer
1: na rádiu.

0: Autospin, Jirka a taky Shizzl. My tady samozřejmě i dál pokračujeme s československým undergroundem. Na začátku jsme tady slibovali live rap, tak co to bude za track?
1: Bude to track, co jsem právě teďko vydal nedávno. Je to ten track Pochodem vchod, o kterém jsem se zmiňoval. A je to prostě o vojákovi, který byl proti svý vůli zavlečený na frontu a snaží se to vystihnout jeho pocity a myšlenky.
0: Dobře, tak jdeme na to?
1: Jdeme na to.

0: Tohle byl Shizzle, track Pochodem vchod. Já ti děkuju moc za to, že jsi na nás dneska udělal čas, že jsi tady dorazil k nám do studia. No a jestli máš nějaký poslední slovo tady pro naše posluchače, tak teď je ta pravá příležitost.
1: Já taky moc děkuju za pozvání a děkuju všem fanouškům, co mě poslouchají a chodí na koncerty. A taky zdravím Repress Crew, moji rapovou bandu, taky nám bude vycházet EPčko brzo. A mějte se hezky a držím palce, ať se vám daří ve všem, co děláte.
0: Díky ještě jednou moc za návštěvu a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin. Hezký večer.
2: Čau. Československý underground. Každou středu od 8 večer a každou neděli od 9 večer na Radio Spin. South Suicide Queens. All niggas. Gather up all your arms. Get ready for this new world.

0: na Rádiu Spin. Dnešní ráno nás zasáhla hrozná zpráva.
1: Veselá kráva přestala být veselá.
0: Na obalu se totiž už neusmívá.
1: No. To přesně znamená to, že přestala být veselá, že jo?
0: Ale proč tomu tak je? To byla otázka dnešního zpět rána.
2: Ale já si myslím, že se přestala smát, když zjistila, že je drahá jako kráva. Protože finančák přišel na to, že nedají 100 let.
0: Hele, byl tady taky filozof Pavel.
3: No proč se veselá kráva nesměje? To je přece jasný, protože už není veselá.
4: Já si myslím, že začal podzim a začala podzimní depka, takže...
1: To je docela legitimní názor, ale co si budeme povídat? Jdeme dál?
5: Čau kluci, tak já si myslím, že veselá kráva se přestala smát z toho důvodu, že už je starší a prostě nemá zuby.
0: A každý nemá na nový.
1: Ale ona by měla mít z toho, kolik prodá sejda.
6: Hele, přestala se smát ono, když bude dávat 100 let mlíko, tak ti taky pak už asi do směvu nebude vyšat.
0: A já už vím, proč se přestala smát.
1: Počkej, jakože fakt?
0: Mm-hmm.
1: Řekni.
0: Protože prostě jenom nemá ten správný mood.
1: Tak třeba si naladí zejtřejší spin ráno od 6 do 9 a bude jí líp.
0: Tak čus.
1: Čus.
7: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve spin ráno. Na Rádiu Spin.

0: Nejvíc rapu v republice.
1: Check it out.

0: Underground. Přeju ti pohodovej večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý Underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu budu mít zajímavý hosty, se kterýma nejenom teda, že pokecáme, ale taky uslyšíme nějaký live rap. Dnešním hostem tak je Shizzle. Ahoj, vítám tě ve studiu.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače a svoji mámu.
0: Kdybych se směl popsat posluchačům pár větama, jak by to vypadalo?
1: Tak Shizzle je vlastně rapper z Vysočan, co rapuje o krásách a zvěrstvách života a světa.
0: Kdy jsi vlastně s rapem začal?
1: No, to sahá už do daleký minulosti. Asi jako v 11 letech jsem našel v autobuse MP3 a tam prostě jako najednou byl rap. A to byla ještě taková to doba, jako kdy se to stahovalo všechno vlastně na internetu, prostě takový, jak to jako MP3 stahuj nebo tak. A tam byla prostě nahrávka Tafroba a nějak prostě jsme to s kamarádama jako začali poslouchat. Další kamarád to vlastně taky znal ještě od jiného kamaráda ze školy. No a pak jsme se dostali jako k dalším vlastně jako jménům, se kterýma vlastně Tafrob spolupracoval. A já potom osobně k Krestovi, Pragonion a k americkému rapu, k Eminemovi, že jo, třeba. A no, tak jsem se k tomu dostal a vlastně v těch 11 letech už jako začaly první freestyly a pak jsem si řekl, no tak proč jako neskusit napsat text a neskusit to nahrát.
0: A ty tvoje první texty, první nahrávky, to už vzniklo právě v těch 11 letech tvojich?
1: Ale první nahrávka je z mých 14 let a je to takový těžký hardcore, který jsem radši smazal z internetu, ale mám to schovaný doma v počítači v tajné složce.
0: Jak to, že hardcore?
1: No, protože jsem narazil na Řezníka.
0: Jasně.
1: A Sodom Gomoru a všechny jako ještě další jako lidi ze ZNK. A to vlastně mi jako přišlo, že ten hardcore měl oproti jako tomu rapu klasickému, tak jako měl jako něco navíc, že tam byl jako nějaká takový jako víc jako černýho humoru, kontroverze a nějak mě to prostě chytlo, jako no.
0: A pořád si poslechneš i dneska hardcore Řezníka?
1: Hele, když jako něco vyjde, tak jo, když to jako na mě vyskočí, tak paráda. Jinak vlastně ze ZNK rapper Astral One mi hostuje na jednom tracku na nový desce a bude to bomba určitě.
0: Kdo z český, slovenský nebo i světový scény by si řekl, že ovlivňuje třeba tvoji tvorbu nejvíc?
1: No tak určitě jako člověk ovlivňuje úplně všechno, co slyší prostě od dětství, tak se prostě jako nějak takhle jako formuje, vyvíjí, takže asi jako všechno, co jsem slyšel, tak mě jako nějak jako formovalo a inspirovalo. Jako z té české scény by to byl asi Kato, Rest, Řezník, Desát, no a to jsou asi jako takový jako největší jako zdroje, na kterých jsem vlastně vyrůstal, no.
0: Když už vlastně posloucháš rap takhle dlouho, sám ho i tvoříš, jak vnímáš vývoj rapu tady u nás v České republice?
1: No, přijde mi, že teďko ty tracky často jsou tak jako vlastně jako o tom jako samým, že jako vlastně, když nějaký rapper jako dojde jako do bodu, kdy vlastně už se třeba jako nemusí jako snažit, aby jako nějak jako víc jako pokračoval, tak často se jako otáčí, jo, motá v takových tématech, jako prostě vydělávám na zlatý chain, na prostě mám prostě drahý prostě káru, koukej, drahý kola na ní.
0: Jaký jsou tvoje hlavní témata?
1: Moje hlavní témata je asi život prostě, no. To, co vidím, to, co se děje ve světě, snažím se do toho občas dávat jako nějakou dávku, třeba občas kontroverze, nebo se snažím vžít do role nějaký osoby, která něco prožívá. Třeba jako teď můj poslední release Pochodem vchod s animovaným videoklipem, který vlastně popisuje pocity a myšlenky vojáka, který byl proti své vůli vlastně zavlečený na frontovou linii pod záminkou vojenského cvičení, ale vlastně ho to zatáhlo do válečního konfliktu, jak se mu tam dějou jako různý věci, přemýšlí prostě nad rodinou, jestli se prostě vrátí, jestli má jako někoho zabít, nebo jestli má být vlastně jako zastřelený.
0: Já jsem ten animovaný klip viděl, za mě je fakt krásný.
1: Děkuju.
0: To si dělal ty, nebo kdo ho vytvořil?
1: Oslovil jsem na to moc šikovnýho Honzu Cechla, který se věnuje animaci profesionálně ve studiu. jemu se ten track líbil a šel do toho. A ještě vlastně ten konec je normálně vlastně jako hranej na kameru, protože tam je vlastně taková věc, že to celý se mi zdá, ta válka, pak se vlastně jako probudím, ale jsem rád za to, že vlastně v Čechách je to tady vlastně ještě docela jako OK, že tady prostě nám nelítají bomby na domy a můžem si prostě žít vlastní život, můžem si natáčet rozhovor, což je super, můžem si tady říkat, co chcem, že jo. A tak, no a tu ranou část právě natáčel ještě František Plzák, taky hodně šikovnej kameraman. A
0: na YouTube můžou tenhle klip posluchači najít. Jak tě najdou na YouTube?
1: Určitě, hele, když tam zadají Shizzle, píše se to S-H-I-Z-Z-L-E, kdyby někdo nevěděl. A tam mám spoustu věcí. Vlastně první věci jsem začal vydávat jako nějak jako takhle pod tímhle kanálem v roce 2022, kdy vyšla moje deska Na minutku.
0: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Hostem ve studiu je tentokrát Shizzle. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
1: Takhle, já jsem z hudební rodiny, táta je hudební skladatel, takže nějak tak jako od malička jsem hrál na 3 hudební nástroje. Teďko vlastně profesionálně hraju na Lesní roh v symfonickém orchestru a ten rap beru jako takovou vlastně jako svobodu projevu a vlastně je to velká sranda. A třeba když je koncert, kde jsou prostě lidi, kteří to baví, tak je to jako super vidět, že to jako ty lidi baví, že to má jako taky smysl a vlastně ta energie z těch lidí se ti taky vrací a zase tě to napumpuje dál jako vlastně jako tvořit další tracky, no.
0: A vnímáš i to, že hraješ na hudební nástroje, že ti nějak pomáhá v rapu?
1: No určitě, protože v pár písničkách jsem si ten Lesní rok tam nahrál, že tam mám asi na ty minulý desce mám asi 3 nebo 4 písničky, kde mám vlastně pár jako z toho Lesního rohu a vlastně jako přes ten Lesní rok jsem vlastně jako začal ten rap dělat vlastně i víc vážně, protože ještě kdysi na hudebním Gimplu, když jsem chodil, tak jsem tam měl spousta, no pořád to jsou moji kamarádi samozřejmě, ale spousta vlastně spolužáků, který taky hráli na dechový nástroje, tak jsme založili kapelu Shizzle Orchestra, se kterou jsme pořád vlastně obrážíme koncerty různě po Čechách. A vlastně pak jsem si řekl, že to můžu vlastně dělat i vlastně jako bez kapely, protože je to v něčem rychlejší, protože v kapele nás je prostě teďko 8, bylo nás 11, takže vlastně vydání jedné písničky byla prostě jako záležitost několika měsíců, než se to naskouší, nahraje, tak aby to jako znělo dobře, že jo, po různých jako sekcích, než se to zmixuje, zmátruje samozřejmě v tom. Když je na to člověk sám, tak je to vlastně jako v něčem rychlejší. Zase, ale tam jako není ta prostě jako banda a naživo je to s bandou samozřejmě jako větší sranda, zábava a i vlastně jako větší motivace jako něco tvořit, jo, a tak, protože tam je prostě jako feedback od spoluhráčů. A
0: poslechneš si i něco třeba z jiného žánru právě než je rap?
1: No, tak třeba pracovně jako nějakou symfonii, když si chci jako poslechnout, co třeba v orchestru budem hrát. A já jsem vlastně jako od rána do večera obklopený hudbou, takže spíš mám rád jako vlastně jako ticho. Ale když třeba jako jedu autem, tak poslouchám tady Radio Spin, abych si udržoval přehled, anebo si zapnu na Spotify takový ty různý playlisty jako český rap, český top, fresh hits a jako tak, a nebo jako občas si jako vyhledávám sám, jako co se děje, nebo když třeba na mě něco vyskočí na sociálních sítích, něco novýho, tak si to rád jako poslechnu právě z tady vlastně jako z území undergroundu, jako takový ty jako různý skupiny undergroundový na Facebooku, když tam něco vyjde, tak si teda poslechnu.
0: A když už takhle na tebe něco vyskočí a když si něco poslechnout, co je ten vlastně nejdůležitější faktor, který, že si řekneš, že tenhle track je dobrý? Co ten track musí mít?
1: Musí mít šťávu.
0: Co to je za šťáva?
1: Musí to mít jako, no tak samozřejmě jako ta jako první věc je jako ta kvalita toho provedení, jo, od toho, jestli je to jako správně nafrázovaný, jestli to jako prostě sedí, jestli je raperovi rozumět, jestli si s tím jako dal vlastně jakoby tu práci, aby to jako znělo dobře, a pak tam vlastně musí být ještě jako něco navíc, ta hudba vlastně, no. Že vlastně tam jsou jako nějaký technikálie, co se dají jako dohromady a pak je tam ta hudba, když vlastně tu hudbu dělá jenom ten rapper, tak vlastně tu hudbu dělá vlastně ta flow, ta intonace, dynamika, různý kontrasty, jak si hraje s vokálem, no.
0: Na čem aktuálně pracuješ? Můžeme se těšit na nějaký novinky?
1: Určitě, teďko dělám na desce s názvem Nedokončená a doufám, že do konce roku bude venku. Vlastně na téhle desce jsem pracoval s Fífou Karlíkem, který měl studio tady hnedka vlastně kousek pod rádiem A2Z Studio, tak tam jsem hodně nahrával a bohužel teda nás 2 roky zpátky tragicky opustil tady na zastávce a deska bude venku, všechny insta dělal FIFA a mega se mu povedli, takže mu to potom pošlu do nebe.
0: A je to i důvod, proč se jmenuje Nedokončená?
1: Je to tak, protože jsem doufal, že jako jí spolu jako dokončíme, ale vlastně potom, co odešel, tak mi vlastně jako zbyly rozdělený instra, takže teď to prostě jako už mám vlastně jako složený jako pohromadě a tuhle chvíli zbývá nahrát poslední track, pak to všechno, nebo respektive většina už je jako smíchaná, ale pak to všechno poslat na master, vylisovat CDčka a je to.
0: Když jdeš tvořit, tak když jdeš psát text, tak vlastně potřebuješ první slyšet beat, nebo první napíšeš ten text samotný?
1: Rád si nejdřív poslechnu beat, abych do toho napasoval jako ten text se správnou atmosférou. A nebo když mě jako něco napadne třeba jako po cestě na tramvaj nebo kamkoliv, tak mě jako napadne text a potom až to třeba jako napasuju do beatu. Vlastně je to jako z obou stran, no.
0: Radio Spin, Jirka a taky Shizzle. My tady samozřejmě i dál pokračujeme s československým undergroundem. Na začátku jsme tady slibovali live rap, tak co to bude za track?
1: A bude to track, co jsem právě teďko vydal nedávno. Je to ten track Pochodem vchod, o kterém jsem se zmiňoval. A je to prostě o vojákovi, který byl proti svý vůli zavlečený na frontu a snaží se to vystihnout jeho pocity a myšlenky.
0: Dobře, tak jdeme na to?
1: Jdeme na to.

0: morálku. Nic víc. Peace.
1: Tohle byl Shizzle, track Pochodem vchod. Já ti děkuju moc za to, že jsi na nás dneska udělal čas, že jsi tady dorazil k nám do studia. No a jestli máš nějaký poslední slovo tady pro naše posluchače, tak teď je ta pravá příležitost.
2: Já taky moc děkuju za pozvání a děkuju všem fanouškům, co mě poslouchají a chodí na koncerty. A taky zdravím Repress Crew, moji rapovou bandu, taky nám bude vycházet EPčko brzo. A mějte se hezky a držím palce, ať se vám daří ve všem, co děláte.
1: Díky ještě jednou moc za návštěvu a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin. Hezký večer.
3: Čau. Československý underground. Každou středu od 8 večer.
4: A každou neděli

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Dnešní ráno nás zasáhla hrozná zpráva.
2: Veselá kráva přestala být veselá.
1: Na obalu se totiž už neusmívá.
2: No. To přesně znamená to, že přestala být veselá, že jo?
1: Ale proč tomu tak je? To byla otázka dnešního zpět rána.
3: Ale já si myslím, že se přestala smát, když zjistila, že je drahá jako kráva. Protože finančák přišel na to, že nedají 100 let.
1: Hele, byl tady taky filozof Pavel.
4: No proč se veselá kráva nesměje? To je přece jasný. Protože už není veselá.
5: Já si myslím, že začal podzim a začala podzimní depka, takže...
2: To je docela legitimní názor, ale co si budeme povídat? Jdeme dál.
6: Čau kluci, tak já si myslím, že veselá kráva se přestala smát z toho důvodu, že už je starší a prostě nemá zuby.
1: A každý nemá na nový.
2: Ale ona by měla mít z toho, kolik prodá sejra.
7: Hele, přestala se smát ono, když budeš dávat 100 let mlíko, tak ti taky pak už asi do směvu nebude vysat.
1: A já už vím, proč se přestala smát.
2: Počkej, jakože fakt?
1: Mm-hmm.
2: Řekni.
1: Protože prostě jenom nemá ten správný mood.
2: Tak třeba si na lidi zejtřejší jsme ráno od 6 do 9 a bude je líp.
1: Tak čus.
2: Čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rádiu Spin.